Tak tohle byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. A pokud máte rádi písničky Honzy Nedvěda, tak si přijdete na své právě dnes a zítra, protože Honza Nedvěd oslavil v týdnu 80. My tu oslavu protáhneme právě přes víkend a budeme hrát jeho písničky. K tomu všemu budeme taky rozdávat vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. A ještě k tomu navíc přihodíme i nové album Honzy Nedvěda mladšího Chlapský slovo. Tak, poslouchejte pozorně, v dobré ráno vám odtajním první výherní písničku, na kterou budete muset číhat. Tak hodně štěstí, poslouchejte Blaník, už teď si zapište telefon 800 109 109.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: blázni.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách bude kolem 12 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

summer. On s'est bercé tout summer. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama. Hezky česky. Rádio
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský.

0: něm, co jsem psal.
1: Radio Blaník.

Krásný a ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 26. září, kdy svůj svátek slaví Andrea, tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1948 se narodila australská zpěvačka a herečka Olivia Newton-John, opustila nás v roce 2022. Kdo má narozeniny, tak to je první československý kosmonaut a politik Vladimír Remek, jemu 78, a 32. slaví český plážový volejbalista Ondřej Perušič. A ještě zavzpomínáme na českou herečku Květu Fialovou. Bylo 26. září v roce 2017, kdy nás tahle skvělá herečka opustila. Pojďme ještě do minulosti, do roku 2011, přesně před 15 lety vyjeli na české koleje poprvé soukromé vlaky RegioJet.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách bude kolem 12 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Na pláži u moře,
6: ve stínu Eiffelovky,
5: anebo na dovolené v Tatrách.
6: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
5: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

0: Je s vámi Rádio Blaník, Vlasasok u mikrofonu, máme sobotu 26. září, dnes a zítra ještě budete moci vyhrát minimálně 5000 korun za tu vylepenou samolepku. Ano, už máte nejvyšší čas, abyste to napravili, nalepili si i vy, přihlásili se přes naše internetové stránky radioblaník.cz, kde si ji zároveň můžete stáhnout, pokud jste si ji nevyzvedli na některých z našich letních koncertů. No a pak už číhejte a čekejte Blanického krajánka, pokud u vás zazvoníme a zkontrolujeme a zjistíme, že samolepka opravdu vylepená je, získáte minimálně 5000, ve finále 100 000 korun. Takže veškeré další podrobnosti na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 26. září, dnes má svátek Andrea a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 dopoledne začíná na Berounsku dvoudenní 28. ročník karlštejnského vinobraní. Muzeum lidových staveb v Kouřimi hostí národopisný pořad Podzim na vsi. Nabídne ukázky tradičních řemesel, zemědělských činností, lidové zbožnosti a podzimních obyčejů českého venkova. Dnes také proběhne otevření rozhledny na Jitrovníku na Čluknovem. Stane se nejsevernější rozhlednou v zemi. Mší začne hodinu popolední svatomichaelská pouť v Rejcharticích, a to v kostele svatého Michaela. Dnes se také můžou zájemci těšit na svatováclavské slavnosti v Napajedlech na Zlínsku. Návštěvníky čeká celodenní program plný rytířských soubojů, dobové hudby, tanců, řemesel i dalších aktivit. A na trase C metra začne mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov v Praze třídenní přerušení provozu. Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: František Runát, jedna chuť, jedna vůně. Posloucháte Blaník, zdraví vás Vlasta Suk a za okamžik odstartuje sobotní Dobré ráno. Mezi písničkami, které jsem vybral, Divoký byl Lahůdky.
1: Ty jsi moje láska s oddělení Lahůdky.
0: Zamíříme do Rybitví, co jo, band. A pustíme si Václava Neckáře. Mademoiselle Giselle. Hrajeme hezky česky a za 4 minuty už bude 6 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: A dneska nás čeká krásný den, čekejme jasno nebo polojasno, teploty 18 až 22, na severu a severovýchodě 16 až 19 a v tisíci metrech kolem 12. Teď po ránu se ještě někde mohou vyskytnout mlhy.
3: Rádio Blaník.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Armáda se příští rok zapojí do intenzivnějšího výcviku. Na Rohanském ostrově se dnes uskuteční piknik. Fotbalová reprezentace přivítá v Edenu Chorvatsko. Hezké sobotní ráno přeje Radek Barkman. Armáda na příští rok zintenzivní svůj výcvik. Už na letošní rok naplánovala více než 160 cvičení doma i v zahraničí. V příštím roce by to mělo být přes 200. Navíc si zvyká na novou techniku. Převzala tanky, transportní letoun a další stroje, které rezort obrany objednal už v minulosti. Cvičení probíhají momentálně u Vyškova, ale také třeba v Doupovských horách. V areálu přístav 1860 na Rohanském ostrově je dnes naplánovaný piknik pro lidi bez domova. Podle organizátorů by se mělo především setřít rozdíl mezi lidmi z různých sociálních skupin. Lidé tak například mohou donést na piknik jídlo, které už nevyužijí. Akce se koná od 10 hodin do 6 večer. Co hosté nesní na místě, to dostanou zabalené na později. Rekonstrukce plaveckého stadionu se v Liberci protáhne. Modernizace potrvá o další 2 měsíce déle. Pokračuje náměstek primátora Adam Lenert.
6: Stále platí termín otevření s tím, že teď kvůli Energocentrum jsme posouvali termín dokončení, který nově bude do 15.8. Navíc jsme domluvený se stavbou, že zahájí zkušební provoz dřív.
5: Lidé si v opraveném bazénu budou moci zaplavat příští rok v září. Čeští fotbalisté rozehrají pod španělským trenérem Santim Deniou novou éru. Na úvod elitní skupiny Ligy národů je totiž v Edenu, čeká celé Chorvatska. Hosté jsou favoritem, do bitvy je navíc opět povede nestárnoucí Luka Modrič. Český tým dosud Chorvaty ani v jednom ze 6 vzájemných duelů neporazil. Na druhou stranu Češi doma už 19 zápasů neprohráli. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
0: A startujeme sobotní Dobré ráno, vítejte.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: A za okamžik nakoukneme do kalendáře s dnešním datem, popřejeme k svátku, taky zazpomínáme na jednu skvělou zpěvačku a tak dále a tak dále. A budeme si hrát hezky česky. Startujeme s Václavem Neckářem a písničkou Mademoiselle Giselle. Je přesně 6 hodin, krásné vstávání.

0: Tak tohle je Aleš Brichta, Arakaina a Slečna Závist.
1: 10 minut po 6.
0: Tady. Na Rádiu Blaník. Dobré ráno.
2: Posloucháte.
3: Dobré ráno. Rádio Blaník.
1: A my se dneska probouzíme do soboty 26. září 2026. Do konce roku zbývá 96 dnů. Do Vánoc už 89. Dneska slaví svátek Andrea, takže milé Andrejky, všechno nejlepší. Jen tak pro zajímavost, vaše jméno je řeckého původu. Dneska slaví narozeniny Vladimír Remek, 78. má první československý kosmonaut a politik. 32. český plážový volejbalista Ondřej Perušič, vzpomínáme taky na Květu Fialovou. Právě v roce 2017, 26. září, nás opustila tahle skvělá česká herečka. No a dnes by oslavila narozeniny taky australská zpěvačka a herečka, která se narodila 26. září v roce 1948. Je to Olivia Newton-John. A my si ji teď zahrajeme. Tak zazpomínáme.

0: Adam Ďurica, další krásná písnička pro vás, Nelutujem. Máme sobotu 26. září a dneska nás čeká babí léto. Ano, má být krásně sluníčko, takže ideální počasí na výlet. A co takhle udělat něco pro své zdraví a dát přednost sportu? Pokud rádi běháte, akce, kterou pořádáte, je Kvilda, nejvyšší položená obec v Česku, je pro vás jako stvořená. Právě na šumavské Kvildě se dnes uskuteční orientační běh dětí a rodičů s dětmi. Startuje se v 10 hodin dopoledne. A na co se můžete těšit? Opravdu na pěkný program, běh a u pily se pak po skončení akce můžete těšit na občerstvení, které je zajištěno. Tak já myslím, že spojit dva body dohromady, sejít se jako rodina a udělat zároveň něco pro své zdraví, naprosto ideální volba. Co říkáte? Tak si to nenechte ujít. Za chvíli už pro vás Divoký byl a Lahůdky a taky legendární ABBA. Za 8 minut bude 6:30.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
5: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksvijany.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

No jak to u vás vypadá s počasím v tuto chvíli? Klidně mi to zavolejte na 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118. Za okamžik si některé příspěvky dáme do vysílání. A teď už slíbená ABBA. Já vám přeji krásné sobotní ráno.

0: skupina Divoký byl a písnička Lahůdky 3 minuty po půl 7.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. No to jsem se ptal, jaká teplota teď u vás panuje. Tak třeba Jana hlásí, spálenec skoro minus 3 stupně Celsia, snad dnes bude hezký den. Díky moc. No, minus 3, to už je takové nepříjemné, řekl bych. Polička, jasno, bez větří, 3,5 stupně nad nulou, hezké ráno. Petra z Chebu hlásí jasno, 2 stupně. Mirek Liberec, 4 stupně. Jarda z Ostravy hlásí 6. Krásné ráno, v Hodkovicích nad Mohelkou jsou 3 stupně, píše nám Vanda. Máme tady třeba SMS-ku ze Zdib, 7 stupňů, zataženo, mírný vítr, přejeme krásný víkend. Katka, máme tady Míru z Bíliny, mlhavo, 6 stupňů. Tak já moc děkuju za vaše SMS a spoustu dalších telefonáty. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Váca z domu. Tady je jasno, u baráku 2 stupně. Byl jsem na zahrádce, přikryl jsem si papriky, protože jich tam mám hodně a je tam 0. Doufám, že se udal dobře, no a mějte se moc hezky, no.
0: Taky děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Dobré ráno, Vlasíku, moc vás zdraví Jirka Suchovršice. Prozatím u nás máme 6 stupňů Celsia, máme jasnou oblohu a přesně jak jste říkal, krásné babí léto nás čeká, dokonce jsem koukal, že má být odpoledne až kolem 20 stupňů, alespoň u nás tady na východě Čech. A jinak, já se těším, protože kamarád Jíra má v Ratiboricích dneska prdelačku, omárek, jitrničky, jelítka, tak si člověk dá aspoň trošku do čuváčku a to radši mám naš nějaký běh, tak to si radši hezky pěkně na spunácka, to bude pro mě lepší.
0: No tak si to, Jirko, užijte, mějte se krásně.
3: Mějte se krásně, Vlasíku.
0: Naslyšenou. No a jdeme si opět hrát. Já vám děkuju za vaše telefonáty, SMS. Jak to s tím počasím bude vypadat? Tak to si řekneme přímo z meteorologie krátce po 7. hodině. Tohle je Cyndi Lauper, za chvíli hezky česky, skupina Mandraže a písnička Motýly. Tak ať se hezky poslouchá.

Vandraže, písnička Motýly, krátce před 6:45. Po celé republice se dnes koná řada zajímavých akcí a teď pro vás mám pozvánku na jubilejní 30. ročník Křivoklání. Kde jinde, než na hradě Křivoklád. To se koná tento víkend, tento prodloužený víkend, ano. Takže dnes, zítra a pozítří. A vy se můžete těšit na bohatý program nabitý dobovou atmosférou. Akci pořádají profesionální šermíři Merlet ve spolupráci s hradem a bude to stát za to. Uvidíte to nejlepší z šermu, divadla, akrobacie. Užijete si spoustu hudby, magie, budou i sokoly, ano, sokolnictví, ohně, plus na vás čeká další nevšední zábava pro celou rodinu. Novinkou toho letošního ročníku je průřez s ikonickými vystoupeními Merlet a každý den jiný program, nejenom v podání Merlet, ale i předních českých a zahraničních umělců. Třeba zítra v neděli bude program prodloužen až do večerních hodin a bude zakončen strhujícím vystoupením Merlet s živou kapelou a ohnivou show. A třeba pro děti se otevře tajemná komnata rytíře Merletík. Navíc na místě bude i řemeslnický jarmark s dílničkami, takže opravdu program nabitý. Doporučuji Křivoklání na hradě Křivoklád. Začíná se dnes v 10, dnešní program bude do 18 hodin, zítra od 10 do půl 9 a v pondělí od 10 do 17 hodin. Takže doporučuju. No a z písniček, co si zahrajeme dál, za chvíli třeba Shakin' Stevens od Julie, anebo Elani a Stušková. Teď skupina Roxette.

0: tolik tedy Shakin' Stevens a Julie tady na Blaníku. Dobré ráno přeju. Za 6 minut už bude 7. Zprávy s Radkem Barkmanem za okamžik a pak písničky od Michala Tušného. Michala Penka. A nebude chybět Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Co ti brání po usmání? Tak to slyšíte, Blaník vám dál bude hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A dneska, jak už jsme říkali, čekáme babí léto, jasno, polojasno, teploty 18 až 22, na severu, severovýchodě 16, 19 a v tisíci metrech okolo 12.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.

0: Pájící podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Platy příslušníků bezpečnostních sborů porostou. Návštěvníci hronínské zoo pomohou dobré věci. Suverénní Třinec deklasoval v derby Vítkovice. Pěkné ráno přeje Radek Barkman. Platy příslušníků bezpečnostních sborů v příštích letech i nadále porostou. Na lepší peníze by si tak měli přijít policisté, hasiči, celníci, případně příslušníci vězeňské služby. V příštích třech letech by jejich platy měly zrůst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Avizovaný 50-tisícový nástupní plat podle ministra vnitra Lubomíra Metnara vejde v platnost v roce 2029. Hradec Králové měl podle nevládní organizace Hlídač státu nejhorší hodnocení krajských měst a Prahy v transparentnosti a rizikovosti hospodaření. Přesto se však město oproti předchozímu volebnímu období výrazně zlepšilo. Například podíl kontraktu města bez uvedené ceny klesl z 12,5% na 4%. Nejméně rizikově naopak podle Hlídače státu hospodaří Plzeň. Návštěvníci zoologické zahrady Hodonín mohou pomoci dobré věci. Zahrada pořádá veřejnou sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Jak to funguje, to popisuje mluvčí zoologické Ivo Cencinger.
6: Z každého běžně zaplaceného vstupného odvedeme 3 koruny na sbírku, ale návštěvník má samozřejmě volbu zaplatit i vstupné nižší. Z 3korunové částky odvedeme pak 2 koruny na 3 hlavní projekty, o rozdělení zbytku rozhodneme podle potřebnosti mezi dalšími 10 spolky nebo záchrannými stanicemi.
5: Ročně by sbírka mohla vynést zhruba 300 až 400 tisíc korun. Hokejisté Třince pokračují ve skvělém vstupu do nového ročníku Tipsport Extraligy. Na domácím ledě totiž v derby přejeli Vítkovice vysoko 8-2. V tabulce tak pokračují i nadále bez ztráty bodu na čele. Neuvěřitelnými 5 kanadskými body se na jejich výhře podílel útočník Libor Hudáček. V neděli se oceláři představí na ledě Liberce. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta.
7: Ano, jsem tady. Dobré ráno přeju. Za 2 minuty bude 7.
3: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
7: A my se už za okamžik spojíme s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu. Zaměříme se na počasí toho dnešního a zítřejšího dne. No a teď hezky česky Michal Tučný. Tohle je Prodavač.

0: hlavních hrajerů pohody sobotního rána. Miroslav Žvěrka s Martou, čo bolí, to prebolí. Máme 8 minut po 7 hodině.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A s námi ve vysílání meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Jiřina Švábenická. Dobré ráno.
2: Hezké ráno přejím.
0: Jak to vypadá teď venku?
2: Obloha je většinou jasná nebo skoro jasná, ale ojediněle se vytvořily mlhy. Teploty se pohybují mezi 8 až 2 stupni Celsia. Nejteplejší ráno je v centru Prahy s 10 stupni Celsia a naopak na Šumavě a nebo také v Krušných horách i mrzne. Nejnižší teplotu má teď aktuálně Kvilda Perla, a to minus 5,1 stupně Celsia.
0: Už to začíná. Jak ten dnešek?
2: Dnešní den bude slunečný, obloha zůstane po celý den jasná nebo skoro jasná, pouze v ranních hodinách se budou vyskytovat ojedinělé mlhy. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území tam bude chladněji, a to mezi 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Co neděle?
2: Tak na naše území bude i nadále proudit teplý vzduch od jihozápadu až jihu, a tak máme před sebou příjemné dny babího léta, to znamená, že i zítřek bude slunečný. Ráno ale opět musíme počítat s mlhami a také nízkými teplotami. Ty by se měly pohybovat mezi 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru mohou být až 2 stupně Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Odpoledne ale již bude teplé a slunečné a naměříme 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den i vám.
0: No a před námi Michal Penk, už za chvíli o bláznech, teď Michu, Refios.

0: Despacito.
1: Za 8 minut už bude půl osmé, za námi Despacito. Já vám všem přeji krásné ráno, to sobotní za ten 26. září. Jelikož je víkend, tak teď se přesuneme do dopoledního vysílání, kdy nás čekají dobré rady do zahrady. A tentokrát kolegyně Ivalecká prozradí a poradí, jak nejlépe využít spadané listí z vaší zahrady. Nevyhazovat, to je zbytečné, protože vy ho můžete opravdu využít tak, že vám to příroda vrátí. Tak, podrobnosti v krátce po deváté na začátku dopoledního vysílání. A za chvíli třeba aby Daněk. Dáme si Outsider Waltz a ode mě letí přání, krásného poslechu a dobrého rána.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám držel palce.
5: Byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
13: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
14: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Čas nám pohodově plyne. Máme sobotu 5 minut po půl osmé, posloucháte Rádio Blaník. Několikrát týdně vyrážíme do terénu v roli blanických krajánků, zveme na hezké výlety a těch tipů pro vás máme opravdu stovky a to z celé České republiky. Fotky, videa a reportáže najdete na našem webu v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz a je tam i čtvrteční výjezd po jižních Čechách, kde jsem proskoumal tamní sladovnu. A co to je? To mi prozradila Šárka Frantová z marketingu.
1: Sladovna je galerie hrou. Je to největší galerie pro děti a jejich dospělé v Česku. A máme tady řadu výstav. Teď zrovna v jedné jsme, to je Pilařiště, to je pro ty nejmenší, od miminka do 6 let. Pak tady máme Mraveniště, což je obrovský dřevěný labirint, který si můžete prolézat, to je od 6 do 10, 12 let, ale může to bavit i puberťáka. Pro ty starší je tady ještě Animarium, animační studio.
0: Tohle zkrátka doporučuju. Tak jo, koukněte na web Krajánek a adresa radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Do terénu vyjedu i dnes, ale bude to zase trošku jiné. Přijedu přímo možná za vámi a přivezu hromadu peněz. Ostatně podrobnosti prozradím za okamžik. Teď hezky česky Hana Zagorová, Standa Ložeka, Petr Kotwald. Co ti brání v pousmání? Dobré ráno.

0: svou kariéru vystřídali několik názvů, ale Činasky se ustálili a já myslím, že už si je pod jiným názvem nedokážeme představit. Kapela Činasky za námi, slyším tvoje kroky a za minutu bude 7:45. Jste s Blaníkem.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Chtěli byste od nás vyhrát minimálně 5 000 korun a ve finále rovnou 100 000? No, myslím, že je to zbytečná otázka, kdo by nechtěl. Ale každopádně ta šance tu je a velká. Ještě dnes a zítra v naší zářijové hře. K výhře stačí málo. Vylepit sluníčkovou samolepku Blaníku a Centropolu a pak se přihlásit přes naše webovky radioblaník.cz. Pokud ty nemáte tu samolepku, nevadí. Třeba teď si můžete stáhnout z našeho webu, nalepit někde na viditelné místo, přihlásit se a třeba k vám dneska zajedu a potěším vás. Jak už jsem říkal, minimálně pro vás mám 5 000 korun. Ještě dnes a zítra. Takže do toho přihlaste se, já vám držím palce.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: Tohle jsou Kelly Family, za chvíli hezky česky Helena Vondráčková a Jiří Korn. Jakoby nic. Dobré ráno.

0: Pravdivá písnička Helena Vondráčková a Jiří Korn, jako by nic. Tak, co nás čeká dál? Po zprávách premiéra Hrobas. Taky nabídnu Václava Neckáře. A kolem tři čtvrtě David Stipka, Eva Farná. Ano, dobré ráno, milí Blaníci, vám přeju. A po 8 hodině vám opět budu hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešek by se měl vydařit na jedničku, podle meteorologů čekujeme většinou sluníčko, teploty 18 až 22, na severu a severovýchodě 16 až 19 a v 1000 metrech okolo 12 stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Aplikaci e-doklady je nutné aktualizovat. Řidiči o víkendu neprojedou libereckou křižovatkou Sněhulák. Tenistky si po 8 letech opět zahrají finále Fed Cupu. Pěkné ráno, přeje Radek Barkman. Aplikace e-doklady vyžaduje před startem nadcházejících voleb aktualizaci. Jejím prostřednictvím se mohou občané legitimovat i bez fyzického občanského průkazu. Digitální a informační agentura žádá, aby uživatelé nenechávali aktualizaci až na příchod do volební místnosti, ale provedli ji aspoň 48 hodin předem. V aplikaci totiž byl nedávno proveden zátěžový test, který odhalil nedostatky. Řidiči o víkendu neprojedou přes rušnou libereckou křižovatku Sněhulák. Stále totiž probíhá rekonstrukce mostu na průtahu 1/35. Pokračuje Iveta Štočková, mluvčí stavební firmy Eurovia.cz.
12: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
0: Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Moravská Třebová plánuje proměnit lokalitu bývalé tržnice v pěší zónu. Zároveň zde vzniknou i veřejné toalety a upravené parkoviště. Město by zde také mohlo vysázet nové stromy a doplnit zeleň. Náklady na projekt se vyšplhají až ke 40 milionům korun. Radnice Moravské Třebové na něj získala rotaci ve výši 12 milionů. České tenistky si opět po 8 letech zahrají finále Billie Jean King Cupu. V semifinále potvrdili roli velkých favoritek také proti Španělkám, které porazily 2-0 na zápasy. O další titul v týmové soutěži se tým kapitánky Barbory Strýcové poměří s lepším z dvojice Itálie-Ukrajina. Druhé semifinále je v čínském Shenzhenu naplánováno na dnešní den. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta.
13: Ano, jsem s vámi, dobré ráno, půl minutka bude 8.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
13: Pokud posloucháte pozorně Blaník, tak víte, že každé všední odpoledne, krátce po 15. hodině, nás na výlet bere kolega herec Mirek Táborský. V tomto týdnu to byly Lákavé zámky, no v pondělí pohádkový zámek Sychrov. V čem je výjimečný, co tady všechno uvidíte a tak dále, to si připomeneme za okamžik, no a teď si zahrajeme Hrobaře. Tady je pro vás.
2: Posloucháte. Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Blaníka na 90. MC Erika Barbara, Aniel na Rádiu Blaník. Hezké ráno přeju, 8 hodin 12 minut, za chvíli třeba Kabáti a Malá dáma, taky Berlin Take My Breath Away. No a ještě předtím taky míříme na výlet, jak jsem říkal, kolega herec Mirek Táborský nás v týdnu pozval na pohádkový zámek Sichrov. Tak pokud jste v pondělí propásli tento díl, máme ho pro vás.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Je tu další týden a já mám pro vás připraveny doslova pohádkové zámky. Dnes začnu s dovolením na zámku Sichrov. Na místě tvrze, která byla majetkem České královské komory, byl v 16. století vystavěn panský kamenný dům a v letech 1690 až 93 nevelký barokní zámek. Jeho majitelé se střídali. Patřil mezi ně francouzský šlechtický rod Lamotů z Erintropu, Valštejnové a od roku 1820 Rohanové, rod pocházející z Bretaně, který tvořilo několik linií, jejichž příslušníci zaujímali významné vojenské, politické i církevní úřady. Po velké francouzské buržoazní revoluci opustili Francii, usadili se v rakouské monarchii a na rozdíl od jiných šlechtických uprchlíků, kteří se později vraceli zpět do Francie, zůstali v Čechách, i když byli později k návratu přímo vyzváni. Zámek Sichrov se stal hlavním sídlem jejich rodu. Schátralá barokní stavba ale nevyhovovala a tak došlo na velkolepou empírovou přestavbu. Byla dokončena v roce 1834, ale stavební vývoj zámku pokračoval dál, takže se zrodila jeho dnešní novogotická podoba. Velkorysá romantická přestavba z let 1847 až 62 zařadila zámek mezi nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. století, jako jsou například Hluboká nad Vltavou, Hrádek u Nechanic či Lednice. Veškeré práce byly svěřeny výhradně domácím umělcům a řemeslníkům. Mezi nimi zaujímal významné místo řezbář Petr Bušek, který svým tvůrčím a osobitým talentem vtiskl interiérům vysokou uměleckou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru. Jeho zdobené stropy, dřevěná schodiště, obložení komnat a také kusy nábytku doplnily práce řady dalších umělců a řemeslníků, sochařů, čalovníka, truhláře či kováře. Přelom 20. a 30. let 20. století přinesl na Sichrov funkcionalistickou úpravu, která částečně změnila exteriér i interiér zámku. A o této změně vám povím trochu víc až příště, kdy se na Sichrov ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: si představte, že tahle písnička už slaví 20 let. No jo, malá dáma z roku 2006. Kabáti dospívali právě teď. Za 8 minut už bude půl deváté.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A s námi ve vysílání meteoroložka Jiřina Švábenická. Dobré ráno.
2: Hezké ráno přijím.
0: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Dnešní den bude slunečný, obloha zůstane po celý den jasná nebo skoro jasná. Pouze v ranních hodinách se budou vyskytovat ojedinělé mlhy. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území tam bude chladněji, a to mezi 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Co zítřek?
2: Tak na naše území bude i nadále proudit teplý vzduch od jihozápadu až jihu, a tak máme před sebou příjemné dny babího léta. To znamená, že i zítřek bude slunečný. Ráno ale opět musíme počítat s mlhami a také nízkými teplotami. Ty by se měly pohybovat mezi 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru mohou být až 2 stupně Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Odpoledne ale již bude teplé a slunečné a naměříme 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak paráda. No a co po neděli, respektive první svátek, co nás čeká toho 28. a pak ten pracovní týden?
2: Ano, tak i nadále nás bude provázet babí léto, to znamená, že počasí bude slunečné, ale čekají nás chladná rána. Od toho pondělka většinou naměříme po ránu mezi 10 až 5 stupni Celsia, přes den potom teplota bude rychle stoupat a odpoledne již teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia.
0: Což je příjemné. Tak děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den i vám.
0: No a dál pohodové písničky pro vás už za chvíli třeba Václav Neckář. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
6: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammerizer má pro vás speciální víkend. Oktoberfest. Tupláky originálního měchovského piva. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Steakárna, jak má bejt.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
11: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Bezva kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách.

0: Za Maškou a Marek Lambora a náš příběh. Jak nám Terka několikrát potvrdila, tak bez téhle písničky si nedokáže představit žádný koncert a ani fanoušci ne. Tak já doufám, že potěšila i vás. Teď na Blaníku 6 minut po půl deváté.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na rádiu Blaník.
0: Báječný Honza Nedvěd oslavil ve čtvrtek 80. My tu oslavu protahujeme na víkend, kdy budeme rozdávat i pěkný dárek. Máme pro vás dvě stupenky na koncert Mladých Nedvědů v Lucerně. Ten se uskuteční v sobotu ve středu 25. listopadu. A k tomu všemu si můžete vyhrát i poslední album Honzy Nedvěda mladšího a skupiny příbuzní Chlapský slovo. Výherní písnička pro tuto chvíli je Růže z papíru.
3: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: Číhejte a jakmile ji uslyšíte v našem vysílání hrát, volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volající.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na rádiu Blaník.
3: Miluju a chci si tě vzít.
0: Může zaznít kdykoliv. Za malou chvíli třeba David Stipka a Eva Farná. Dobré ráno, milá. No a tohle je Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Já vám přeji krásné sobotní ráno. Blaník je s vámi. Dobrý den.

0: brontosauři a růže z papíru. To byla rychlost, co říkáte?
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Rozdáváme skvělé dárečky, slavíme narozeniny Honzy Nedvěda a na telefonu posluchačka Pavlína z Prahy. Pavlínko, dobrý den.
3: Dobrý den, ještě jednou zdravím.
0: Ještě jednou taky zdravím a tleskám.
3: Děkuju moc, mám velkou radost a Honzovi Nedvědovi přeju s krásným 80. narozeninám všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
0: Ano, děkujeme, pokud poslouchá, tak má určitě radost, pokud ne, tak vyřídíme. No a co vy, těšíte se na koncert Mladých Nedvědů?
3: Moc, jo, moc se těším, děkuju, mám velkou radost.
0: Takže ve středu 25. listopadu, nemáte to daleko, jste z Prahy.
3: Nemám,
0: takže...
3: no, to je fajn, no.
0: A k tomu i to nové CDčko Honzy Nedvěda mladšího, Chlapský slovo, to všechno pro vás. Tak ještě jednou gratuluju. No a prozraďte mi, jaké máte plány na víkend?
3: No, tak uvidíme. Něco, nějaká práce na zahradě, máme pejska, tak na procházku, bude hezky, takže
0: no
3: uvidíme.
0: Právě. Oboje, no. Jak jste říkala, je skvělé, protože práce na zahradě při tomhle počasí luxusní a procházka taky. Tak si to užijte.
3: Děkuju moc krát. Mám radost. Děkuju. Mějte se hezky a děkuju. Naschledanou.
0: Taky naslyšenou. A další výherní písničkou je píseň Všechno nejlepší. Bratři Nedvědi zaspívají. A jakmile se tak stane, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte jako třetí v pořadí, je to vaše a budete se radovat jako posluchačka Pavlínka.
2: Na Rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít.
0: Teď už Ricky Povery pro vás a za chvíli hezky česky, třeba Karel Gott. A taky David Stipka s Evou Farnou. Dobré ráno, milá. Je 8:45.

0: Tolik tedy písnička Ta pravá od Karla Gotta. Co nás čeká dál po 9. hodině? Iveta Bartošová a PS. Taky Pavel Vítek. A na budově kapely Jelen a Hradišťan, Miluju tě. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 9.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska si užijeme sluníčka, teploty mezi 18 a 22, na severu a severovýchodě 16 až 19 a v 1000 metrech na horách okolo 12.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Středočeské vodárny podali trestní oznámení. Policisté pátrají po vězni z Čerčan. V Plzni začal filmový festival Finále. Pěknou sobotu přeje Radek Barkman. Středočeské vodárny podali kvůli olovu ve vodě trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie se již případem zabývá. Nadlimitní koncentrace prvku byla zjištěna ve vodojemu Odolena voda. Omezení používání vody by mohlo navíc trvat v lepším případě několik dnů. Lidé by neměli používat vodu k pití ani k vaření. Hygienici proto doporučují balenou vodu. Policisté pátrají po 34-letém vězni, který v pátek odešel z pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Hledaný Patrik Novotný je odsouzený za majetkovou trestní činnost a není podle policie nebezpečný. Je vysoký 176 cm a je střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bratkou. Policie přijímá veškeré informace na lince 158. V Plzni začal filmový festival Finále. Nabídne téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů i televizních nebo internetových projektů. O zájmu herců o festival pokračuje ředitelka Eva Veruňková-Košařová.
7: Jezdí rádi sem, protože jednak jakoby oni ví, že tady je nebude hodit bulvár, ty známé tváře, ale i proto, že tady skutečně ta atmosféra je taková uvolněnější, neformálnější, je tady víc času dojednávat nové spolupráce, více o tom bavit, víc si povídat.
6: Na filmovou přehlídku loni přišlo do Plzně až přes 16 000 diváků. Čeští hokejoví útočníci Radek Faxa a David Pastrňák skórovali v přípravných zápasech před startem NHL. Boston však i přesto prohrál na ledě Washingtonu 2-3 v prodloužení. Dvě asistence si připsal další český forward Pavel Zacha. Faxův gól pak přispěl k vítězství Dallasu proti Minnesota 2-1. Tolik zprávy na Blaníku a pokračuje Vlasta.
8: Ano, jsem s vámi, krásné dopoledne. Je 9.
9: Vlasta Suk
10: na rádiu Blaník.
8: A za okamžik se přidá taky kolegyně Iva Lecká, má pro nás další dobré rady do zahrady. Dneska vám poradí, jak nejlépe můžete využít spadané listí z vaší zahrady. Tak poslouchejte. Michal David a Nonstop právě teď. Rádio.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna, písnička, která nás potěšila teď 11 minut po 9. hodině. Za chvíli Iveta Bartošová PS a taky nám zaspívá Petr Muk. Ale teď kolegyně Iva Lecká, jak jsem slíbil, jdeme do zahrady a tentokrát to bude o listí.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Podzim nám každoročně nadělí obrovské množství materiálu, který většina z nás bere jako otravný odpad. Listí. Hrabeme, plníme pytle, odvážíme. A přitom právě listí může být pro zahradu hotový poklad. Pokud máte zdravé listí ze stromů a keřů, nemusíte ho hned vyhazovat. Můžete z něj vyrobit takzvanou listovku. Velmi kvalitní materiál, který se později hodí třeba do záhonů, při sázení rostlin nebo jako součást domácího substrátu. Listí se nemusí rozkládat úplně stejně jako klasický zahradní kompost. Pokud ho chcete využít právě na listovku, je dobré ho shromáždit zvlášť. Ideální je listí trochu promíchat, navlhčit a nechat postupně rozkládat. Čím menší kousky, tím rychleji celý proces proběhne. Takže pokud máte sekačku s košem, můžete listí před uložením klidně několikrát přejet. A kam s ním? Třeba do kompostéru. Jenom pozor, pokud chcete zpracovávat větší množství listí, malý kompostér může být rychle plný. Baumax má aktuálně v nabídce například kompostér Evocompo o objemu 630 litrů. Je uzavřený, má ventilační otvory a spodní dvířka pro pohodlný odběr hotového kompostu. Neschrabujte na podzim úplně všechno do posledního lístečku. Vrstva zdravého listí může být užitečná přímo na záhonech. Chrání půdu před vysycháním, pomáhá jí chránit před výkyvy teplot a postupně se rozkládá. Jenom u trávníku nebo na místech, kde by silná vrstva listí zadržovala příliš mnoho vlhkosti, je lepší ho pravidelně odstraňovat. A samozřejmě pozor na nemocné listí. Pokud na něm vidíte známky výrazných houbových chorob nebo škůdců, nedávejte ho bez rozmyslu zpátky mezi rostliny. Takže až letos na podzim vezmete do ruky hrábě, zkuste se na tu hromadu listí podívat trochu jinak. A pokud právě řešíte, kam s podzimním listím a zahradním odpadem, podívejte se na nabídku Baumaxu, baumax.cz, případně zajděte do některé z kamenných prodejen. Kompostéry a další vybavení pro podzimní zahradu najdete také v jejich e-shopu.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Další krásná písnička pro vás, Petr Muk a Tančíš sama. Tak vy si klidně s námi můžete zatančit, už za chvíli Jiži Bobo, taky Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže. No a nezapomeňte, že po 10. hodině, opět, když tu máme ten víkend, roztočíme slavné desky Hezky česky, zase si vás hudobně prověříme, zahrajeme originál a vy nám budete pomáhat hledat českou verzi. Takže dnes, zhruba za 3/4 hodiny, slavné desky pro vás. Hezké dopoledne vám si, za 8 minut bude 9:30.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás
2: bavit vás.
3: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
4: Asi bouchla hadice.
3: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
4: Co?
3: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
4: Chlapi, jedem do Hostru!
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm. A na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
11: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
12: Jack.
11: Když máte v plánu pořádnou práci.
12: Jack.
11: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
12: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac-motors.cz.
13: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
14: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz. TSR, Czech Republic.

0: Troufám si říct, jedna z nejhranějších písniček i na vaše přání. Tady na Blaníku teď Jelení a Hradišťan s písní Miluju tě. Za 5 minut bude 9:45.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Na Blaníku hrajeme celý víkend o lístky na koncert Nedvědi v Lucerně, Nedvědi mladší samozřejmě, se skupinou příbuzní. A taky slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda. A povídáme si s jeho synem Honzou, který tlačí tu písničkářskou káru dál. Honzo, proč se ten velký koncert, ta podsta vašemu tatínkovi odehraje právě v Lucerně?
3: V Lucerně chci hrát hlavně proto, protože navazuju na stopu toho táty a strýdy, který v Lucerně hrávali už od roku 1976. Konaly se zde koncerty jak Brontosaurů, tak Spiritual Quintetu, výročních setkání s Fešákama, s panem Novotným. No zkrátka, když přijete do Lucerny, to je atmosféra, která je nenahraditelná, kterou jen tak nikde nezažit. Je tam cítit ta historie všech těch obrovských setkání lidí a muziky. Takže proto v Lucerně. A moc se na to těšíme, ale zároveň s tím je spojená velká zodpovědnost, takže mám i strach.
0: A to dobře dopadne, už se těšíme. A vy, přátelé, u toho můžete být zadarmo. Stačí mi chytat další výherní písničku.
4: Tak všechno nejlepší, zdraví.
0: Honza a František Nedvědovi zaspívají Všechno nejlepší. A jakmile se tak stane, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte jako třetí, výhra je vaše.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Miluju a chci si tě vzít.
0: No a dál třeba Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák. Není nutno.

0: Orange Blue, She's Got Light na Rádiu Blaník. Přiblížila se 10. Za chvíli čerstvé zprávy s Radkem Markmanem. No a z písniček dál třeba Anaka, Večírek za koncem.
1: Večírek za koncem.
0: Taky skupina Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A kolem tři čtvrtě Hana Zagorová, Živá voda.
2: Možná v
0: tak jdeme dál, hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 10.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Už teď nám na většině území svítí sluníčko a během dne se na obloze nic nezmění. Krásný den nás čeká s teplotami kolem 20, na severu a severovýchodě 16 až 19 a v tisíci metrech okolo 12 stupňů.
3: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
13: Prodoma.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
14: Od dnešního dne nepojede metro na lince C. Elektřina i plyn na burze postupně zdražují. Irán chce s Američany jednat o míru. Pěkné dopoledne, přeje Radek Barkman. Omezení fungování církevní školy podle arcibiskupa Stanislava Přibyla nebylo moudré. Nezbývalo by totiž nic jiného než školy zavřít, protože církev by na jejich provoz neměla dostatek financí. Poskytování peněz soukromým a církevním školám vyplývá ze zákona. Premiér Andrej Babiš ale nedávno uvedl, že by se dotace do nich mohly postupně zkrátit. Od dnešního dne až do pondělí nepojede metro C. Týká se to v poslední době tradičního úseku mezi Pražským povstáním a Chodovem. Důvodem je opět výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové, a to v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. V daném úseku budou po celý víkend jezdit autobusy XC. Metro se pak do běžného provozu vrátí v úterý. Ceny energií se znovu dostávají do centra pozornosti. Elektřina i plyn na světových burzách zdražují a změny se postupně ukážou také v nabídkách českých dodavatelů. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
15: Tento růst cen burzovních, ať už plynu či elektřině, dodavatelé dříve či později budou promítat do těch svých cen. Samozřejmě pokud to nebude nějaký přechodný výkyv nahoru, ale v tuto chvíli to právě vypadá, že spíše to bude trvalejší.
14: Jednou z možností, jak se před dalším růstem cen chránit, je podle Kovandy fixace. Irán uvedl, že čeká na oficiální reakci Spojených států amerických v otázkách znovu otevření Hormuzského průlivu. Asijský stát navíc navrhuje definitivně ukončit boje na Blízkém východě. Podle deníku Wall Street Journal však americký prezident Donald Trump tento návrh odmítl. Tolik další zprávy na Blaníku a slovo má opět Vlasta.
0: Ano, 10 hodin, krásné dopoledne.
3: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: No a za chvíli roztočíme slavné desky hezky česky, prověříme si vaše hudební znalosti i ještě předtím Krištof s Tomášem Klusem a taky Anaka. Tak příjemný poslech.

0: Anaka a večírek za koncem. Posloucháte Blaník, máme 10 hodin, k tomu 12 minut a jdeme si vás hudebně vyzkoušet.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: No jo, je tu víkend, to znamená, že opět roztočíme, zahraju vám originál, vy budete pátrat po české verzi. Tak, kdo pak nám dneska bude zpívat? Americký countryový zpěvák, skladatel a herec. A bude to Kenny Rogers, písnička Lucy z alba Kenny Rogers z roku 1977. Ta písnička má dvě české verze. Jedna známější, to si troufám říct, že mi zavoláte hned, z fleku mi řeknete to jméno. No a ta druhá méně známá, na to se těším spíš víc. Tak telefon do studia 800 109 109, volejte.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Tohle je Kenny Rogers, Lucy, jo. Já doufám, že jste si písničku užili a schválně, jestli se dobereme výsledku, kdo pak jí zpívá.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Koukneme třeba na telefon, kdo pak je tam, dobrý den. Haló, haló, dobrý den.
2: Haló?
0: No haló, já vás slyším. Kdo pak je tam?
2: Dobrý den, tady Václav z Vinčířova a západní Česky.
0: Tak pan Václav nám to položil. Rádio Blaník, dobrý den, kdo pak je tam?
3: Tady Marie, dobrý den.
0: Dobrý den, Maruško, kdo pak to podle vás zpívá?
3: Podle mě to je Pavel Bobek a Lásko mě ubývá sil. Znám ji na paměť.
0: To je dobře, že ji znáte na paměť. A já jsem taky říkal, že jsem zvědavý, jestli to na mě takhle vyhrknete. A co ta druhá verze?
3: No to nevím.
0: No právě. Tak schválně, tady jsou posluchači, kteří volali před vámi, jestli se dobereme tomu správnému výsledku, jo? Poslouchejte.
4: Ano. Dobrý den, tady Marie Humpolce a to písničku zpívá Pavel Bobek. A nevím, kdo zpívá tu druhou.
0: To jsem si...
4: Jsi Zelenáči, ten od Zelenáčů. Michal Tučný.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Ahoj Vlastíku, tady Míša.
0: Ahoj Míšo, tak kdo pak to zpívá?
5: No, já si myslím, že to je Pavel Bobek.
0: Co ta druhá verze?
5: No to nevím, to na to nějak nemůžu přijít.
0: Nevadí, díky, ahoj.
5: Ok, ahoj.
6: Dobrý den Vlastíku, tady je Jarmaka.
0: No zdravíme, tak kdo pak to zpívá?
6: Tak první z písničku zpívá Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Hmm. A druhou písničku bych titul skupina Lokálka mě ubývá...
5: Lásko mě přibývá sil.
0: No tak jo, děkuju za tip, mějte se krásně, ať se daří, naslyšenou.
5: Ahoj.
0: Tak Maruško, co vy na to?
3: Já nevím, to o té Lokálky mělo krásně. Nevím, fakt nevím druhou verzi.
0: No slyšeli jsme tam Zelenáče, Michala Tučného třeba. Nemohlo by to být Michal Tučný, co?
3: Spíš si Zelenáči, podle mě.
0: No ano, Greenhorns, Zelenáči, no vidíte to, tak ale ne Michal Tučný, ale se Zelenáči, Mirek Hoffman. A taky jsme tam slyšeli od dalších posluchačů název Lásko mě přibývá kill.
3: No to je hezký.
0: Jo, a to by mohlo být, co? Co myslíte?
3: To by mohlo být.
0: To by mohlo být a taky, že to je, představte si to. Lásko mě přibývá kill, tak to je ta méně známá.
7: Řekla Lásko, já mám dost kill. To tím snad, že výdle mám života svý.
0: Tak to je ona, takhle zní? Greenhorns, Mirek Hoffman, Lásko mě přibývá kill z roku 1995. No ale samozřejmě jste se všichni shodli, přesně jak jsem předpokládal, na Pavlu Bobkovi, Lásko mě ubývá sil. Písnička z roku 1979 s českým textem Michaela Janíka. No tak jste dobrá, tak jste dokonce, to sama pak řekla.
3: Děkuju.
0: No, tak jo, tak já vám děkuju, že jste zavolala. Užijte si písničku od Pavla Bobka a samozřejmě i pěknou sobotu a hezký celý víkend. Naslyšenou.
3: Děkuju moc, naslyšenou.
0: Tak, už nám přibývá kill a písnička Pavla Bobka před námi ubývá sil.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: za námi Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil a samozřejmě dnešní slavné desky Hezky česky. Zase zítra je roztočíme, krátce po 10. hodině si vás hudobně prověříme, tak jak jste zvyklí vždy o víkendu a ve sváteční dny, takže tentokrát i v pondělí. Těšte se na to. No a taky se těšte na další výherní písničku. Tento víkend si užíváme s Honzou Nedvědem, který slavil 80. narozeniny, oslava pokračuje i dnes a zítra. No a právě všechno nejlepší, tak to je výherní a ta vám může přinést vstupenky na koncert Mladých Nedvědů do pražské Lucerny. Takže jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Může to být za chvíli, může to být v další hodině, tak se vám to jen chtěl připomenout, ať jste ve střehu.
1: Luxusní dovolená.
2: Nová kola pro celou rodinu.
1: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
2: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
1: Jedeme s ní za vámi.
2: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radiovlaník.cz.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
3: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
4: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
7: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
9: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
9: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
10: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
12: Service Plus.cz.
13: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
14: Kolik asi stojí věci, které už roky leží u vás doma? Staré šperky, mince, bankovky nebo stříbro mohou mít větší hodnotu, než si myslíte. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudí, poradí s nejlepším způsobem prodeje a pomohou i s aukcí. Více na numea.cz.
15: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
16: Ty v Bauhausu nevedeme.
15: A Auschwitz našel byste?
16: To vás zklamu, bohužel.
15: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
16: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
17: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
20: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
21: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Tak tohle byli Bratři Nedvědi, tím pádem i Honza Nedvěd a všechno nejlepší. Tak tomu přejeme, těm 80. narozeninám.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: No zároveň si užíváme víkend, hrajeme si písničky Nedvědů, rozdáváme pěkné dárečky. Výherní písnička za námi a na telefonu Tomáš z Uherského Hradiště. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak vy jste se dovolali jako třetí. Tak gratuluju.
3: Děkuji.
0: Získáváte volné vstupenky na Mladé Nedvědy společně se skupinou příbuzní do pražské Lucerny. K tomu i CDčko Honzy Nedvěda mladšího. Takže tohle všechno je vaše. Tak prozraďte, jaké to bylo, když jsem řekl, že jste třetí na drátě.
3: No překvapení velké.
0: No a klaplo to. Takže já vám gratuluju, užijte si výhru, celý koncert a zase třeba někdy naschledanou a naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: No a další výherní písničku máme před námi. Máme jen sebe, tak se jmenuje.
1: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát.
0: Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na Rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít.
0: Aktuální čas, za 2 minuty bude 10:45. Tohle je Miroslav Žbírka, Pozry. A za okamžik zaspívá Jana Zagorová. Slíbil jsem, že si dáme živou vodu, tak to splníme. Za chvíli zase hezky česky. Já vám přeji příjemnou sobotu s Blaníkem.

0: Tak tohle je Hana Zagorová a krásná písnička Živá voda. Už se přiblížila 11. za chvíli třeba Olympik jako za mladá. Také si dáme opožděnou snídaní v trávě.
1: Snídaní v trávě.
0: Michal Tučný nám zaspívá a nabídnu i kabáty. Tak se těšte, hrajeme hezky česky a za 6 minut už bude 11.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska krásné babí léto, sluníčko bude svítit až do večera a teploty do 22.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
4: Přeji vám hezké dopoledne. Poslední zářijový víkend se letos nese v duchu svátku svatého Václava, který připadá sice na pondělí, ale svatováclavské oslavy se na některých místech konají už dnes. Třeba na Dlaskově statku u Turnova pořádají tradiční svatováclavské posvícení, které oslavuje konec sklizně. Ve světnicích statku uvidíte, jak se lámal a drhnul len, nebo jak se zpracovávalo ovčí rouno a jak se předlo na kolovratu. Vystoupí folklorní soubory, připravený je řemeslný jarmark a nechybí občerstvení jako lisovaný jablečný mošt, čerstvě nakrouhané zelí a švestková povidla. Nedaleko Louny leží malá výzka Želevice a mají tu kapličku zasvěcenou svatému Václavovi. A na počest patrona české země vždy poslední zářijovou sobotu i tady pořádají svatováclavské posvícení. Strupčice na Mostecku zvou na slavnosti česneku a svatováclavskou pouť. Po celý den budou na návsi prodejní stánky s česnekem a česnekovými specialitami a na programu je i soutěž v pojídání česneku. Třešničkou na dortu bude vystoupení Vabyho Daňka a Milana Peroutky. Na akci pak v pondělí naváže svatováclavský koncert v kostele svatého Václava. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí. Pro doma.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
16: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Plasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, ještě stále jsem s vámi, posloucháte Blaník, za minutu už bude 11 a kolega Radek Škudrna už se na vás nemůže dočkat, takže v příští hodině ho přivítáme. Ale ještě předtím samozřejmě spousta dalších témat, třeba za chvíli si řekneme, jak by to letos mohlo vypadat s volební účastí, tak poslouchejte dál. Teď Olympik a jako za mladá.

0: tohle byla krásná písnička Briana Adamse, Please Forgive Me, na Rádiu Planík. No a teď se podíváme na náš web, je tam další díl podcastu Čísla Česka, ve kterém si kolega Daniel Rupík povídá s Honzou Buriancem z agentury STEM Mark. Tentokrát o blížících se komunálních volbách a tím pádem i o volební účasti.
1: Dle území můžeme všeobecně říct, že v těch menších je ta volební účast vyšší. Já si to vysvětluji tím, že tím, jak tam je relativně málo obyvatel, ty lidi se vzájemně znají, jsou to často sousedi, volí známé osobnosti, tak je tam nějaká jako vyšší míra, řekněme, takové ty sociální kontroly, že chci být viděn u té volební urny. Takže všeobecně na těch menších obcích je ta volební účast vyšší. Pro zajímavost třeba byla 98% účast snad v obci Kije na Jičínsku.
0: Hodně zajímavé, celé povídání si můžete poslechnout a taky ho vidět třeba na našem webu radioblaník.cz. Tak se tam koukněte, je to hodně zajímavé. No a teď si poslechneme Michala Tučného a dáme si snídani právě

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byla skvělá Eňa, Maybe. Venku máme dneska nádherně, svítí sluníčko, teploty už nám leckde ukazují 15 stupňů Celsia, v maximech dnes naměříme až 22, stejně tak i zítra, v pondělí dokonce 24 a v úterý 25. A stále máme očekávat sluníčko, což je dobrá zpráva. Babí léto je tady. Za chvíli pro vás třeba Jiří Korn a Lucie Bílá. Čeká nás písnička Byl bych hřích a za 10 minut už bude 11:30. Rádio Blaník.
1: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
3: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
4: Kolik asi stojí věci, které už roky leží u vás doma? Staré šperky, mince, bankovky nebo stříbro mohou mít větší hodnotu, než si myslíte. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudí, poradí s nejlepším způsobem prodeje a pomohou i s aukcí. Více na numea.cz.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer Reiseze má pro vás speciální víkend. Oktoberfest! Oktoberfest! Tupláky originálního měchovského piva. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Stejkárna, jak má bejt.
8: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Kdo je tam?
12: Soudní exekutor.
11: Nejsme doma.
12: To máte pravdu, už nejste doma.
13: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
16: Nemáme ani moře, ani velehory.
17: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
18: Zlaté české ručičky.
19: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
17: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
18: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Za námi Kabáti a písnička Oni na rádiu Blaník. Krásné dopoledne přeju.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na rádiu Blaník.
0: Na Blaníku vám celý víkend hrajeme pěkné písničky bratrů Nedvědů. Taky slavíme narozeniny Honzy Nedvěda, ty osmdesátiny, které měl ve čtvrtek. No a kromě toho si můžete vyhrát i lístky na koncert Nedvědi v Lucerně. A teď pro vás máme něco naprosto exkluzivního. Sám Honza Nedvěd vám totiž posílá vzkaz. Tak si zeselte rádio a pozorně poslouchejte.
3: Ahoj, zdravím, tady je Honza Nedvěd. Tady jste se mi, jak se mám, no, žiju. Není to už dost, no, v 80, ale vážně. Skládám pořád písničky, ale většina z nich končí v koši, protože je těžké hledat a napsat další stánky a podvody. A tak se snažím tím, že pronikám do hudby, poslouchám hudbu, protože hudba je pokrm duše, kterého se nikdy nepřejíte. Je to jakási ezoterická krása, z níž ve vás vždycky zůstane něco, jen se k tomu musíte dostat. A potom mám splněné už jedno přání už delší dobu, protože mám radost z toho, že můj syn Honza, syn Františka Vojta, důstojně pokračují v tom, na čem jsme celý život s bráchou pracovali. Tak předem vám děkuji za přání a těším se, že vám ještě zahraju. Co, Honzo, s příbuznými? Váš Honza Nedvěd.
0: Tak to je krásné, ano. Honza Nedvěd mladší s příbuznými jede dál a právě na ten velký koncert rozdáváme lístky do pražské Lucerny. Takže číhejte na výherní písničku Máme jen sebe, jakmile zazní, volejte studio 800 109 109.

0: hodně štěstí.
1: Že máme jen sebe.
2: Víkend s Honzou Nedvědem.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Miluju a chci si tě vzít.
0: No a nám se blíží pravé poledne, za chvíli skvělý kolega Radek Škudrna. Ještě předtím ode mě třeba Iveta Bartošová, tichá píseň a taky Dalibor Janda, Hurikán. Mějte se báječně, Valastasuk se loučí od blanického mikrofonu, ale jedu do terénu a odpoledne někomu z vás nadělím penízky. Tak se přihlásím poprvé po 14. hodině. Ahoj.

0: Písnička z roku 1985 v podání Dalibora Jandy. Hurikán nám proběhl vysíláním Rádia Blaník, za 5 minut bude 12. Do celé se podíváme na počasí, také na tipy, kam můžete vyrazit o víkendu na pěkný výlet, a v příští hodině vám celou hodinu budeme hrát pouze české písničky. Vy se těšte třeba na Reddy Kirken.
1: Dosud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dál.
0: Zaspívá i Valdemar Matuška. A se skupinou Činasky se přesuneme do roku 1970.
1: Jsem silný ročník 70 a možná, že jsem rád.
0: Dál vám ve vysílání Rádia Blaník budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Dnes bude krásný den, bude jasno, skoro jasno, na východě tedy místy polojasno, ale teploty krásně mezi 18 až 22, v 1000 metrech na horách okolo 12 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.

0: Poledne tento víkend oslavuje svatého Václava, patrona České země, a současně se nese ve znamení vína. A začneme v Kadani. V areálu františkánského kláštera dnes mimořádně můžete vidět průběh a zpracování hroznů a ochutnat letošní burčák, čerstvý mošt a kadaňské víno. Tradiční svatováclavské vinobraní nabízí až do 5 hodin i bohatý doprovodný program. Za zmínku stojí cymbál spolu s výukou lidových tanců. Celodenní vinařský program pokračuje i ve velkých žernosekách na Litoměřicku, kde se vinobraní traduje už od konce druhé světové války. Letos nabízí čerstvý burčák, lokální víno a dražbu obrovského hroznu nebo tradiční historický průvod v čele s králem a královnou. Tečku za veselicí pak udělá ohňostroj. A na zámku Velké Březno pořádají hraběcí koštování. Jde o exkluzivní degustaci prvního letošního vína z moravských Dolních Dunajovic v noblesním prostředí v zámeckých komnatách. Prožijete tak večer plný elegance, historie a chutného vína. A navíc si tu můžete víno zakoupit, odvez si kousek zámecké atmosféry vlastně sebou domů. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Radek Škudrna
14: na Rádiu Blaník.
15: Krásné poledne, je téměř 12 hodin, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a otěže vysílání už jsem po Vlastovi Sukovi převzal já, Radek Škudrna. No a samozřejmě budu pokračovat s tím, že tady máme víkend s Honzou Nedvědem. Jakmile uslyšíte jakoukoliv jeho písničku, tak volejte sem k nám do studia na známé telefonní číslo 800 109 109. No a kdo se dovolá v pořadí jako třetí, tak vyhrává koncert jeho syna Honzy Nedvěda. A k tomu také ještě přihodíme něco navíc. Co? Tak to si řekneme v průběhu. Teď už je před námi ale celá hodina českých písniček. Například na chystaní jsou Reddy Kirchen poslední dobou, ještě před nimi teď Petr Kotwald, ale úvodem se pojďme napít k obědu, když máte třeba takovou kachničku, tak je dobré to spláchnout dobrým pivem. A víte, kdo má dobré pivo? Argema, právě teď v našem vysílání. Tak příjemný poslech.
16: Hezky česky na Blaníku.

0: Hodina českých písniček ve vysílání Rádia Blaník. Tohle byla skupina Ready Kirken. Poslední dobou máme 12 hodin 11 minut k tomu. No a pokud jste v týdnu nestihli, tak nás Miroslav Táborský bral na místa, kde jsou nějaké lákavé zámky. Kam nás vzal v úterý, kdy měla svátek Darina, tak to si poslechneme právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem se rozpovídal o pohádkovém zámku jménem Sichrov v Libereckém kraji. Zmínil jsem se o jeho historii a o postupných přestavbách a slíbil jsem nějaké podrobnosti o úpravách ze 30. let 20. století. Když jsem říkal, že zámek Sichrov je pohádkový, netýkalo se to jen jeho podoby, ale i toho, že se na něm točila řada krásných pohádek. Zlatovláska, Nesmrtelná teta, Nejkrásnější hádanka a další. Filmaři si zámek Sichrov a jeho park velice oblíbili. Jak by ne, když památka, která kdysi sloužila jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, má v skutku unikátní vzhled. Na přelomu 20. a 30. let 20. století prodělal Sichrov funkcionalistickou úpravu, která částečně změnila jeho exteriér i interiér. Byly odstraněny různé ozdobné novogotické arkýře a atiky, omítka z původně omítnutých věží byla odstraněna, takže se obnažilo lomové zdivo. Poslední majitel z rodu Rohanů, Alain Rohan, se ve 30. letech přihlásil k německé národnosti. Vstoupil do sudetoněmecké strany a NSDAP, takže na základě Benešových dekretů mu byl po válce majetek zkonfiskován. Zámek zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl částečně zpřístupněn, i když jen v malém rozsahu. V průběhu 70. let minulého století se zámecká prohlídková trasa rozšířila na východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu a od počátku 90. let probíhala rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku s cílem co nejvíce památku přiblížit stavu, v jakém se nacházela v době největšího rozkvětu, tedy ke stavu z druhé poloviny 19. století. Prohlídkových okruhů existuje na Sichrově hned několik. Při tom základním navštívíte mimo jiné honosně zařízené královské apartmá, v jehož ložnici přespávali například francouzský král Karel X., pruský král Vilém I. nebo rakouský císař František Josef I. Sichrov několikrát navštívil také Antonín Dvořák, který zde hrával v zámecké kapli na varhany. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Reprízu středečního vysílání si pustíme po 18. hodině, teď jdeme ale zpátky k českým písničkám. Za chvíli souměrná Bára Basiková a teď už je nachystaný Valdemar Matuška a Slavíci z Madridu. Příjemný poslech, hezkou sobotu.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

0: Blaník Rádio.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví?

0: Richard Miller, rozeznávám ve vysílání Rádia Blaník, je 12 hodin 26 minut k tomu. Musím se přiznat, miluju podzim. Zbožňuju přírodu na podzim, jak hraje těmi různými barvami, začne opadávat listí, ale víte, v čem se mi ta rozmanitost podzimu ještě líbí? Vy ve stejný čas, na stejném místě, můžete potkat člověka v letním tričku a v žabkách a v kraťasech. A hned vedle něj bude stát člověk v zimní bundě, v čepici a s rukavicemi. Jak to máte vy? Kdy vytahujete zimní bundu? Musí být teploty pod nějaký určitý stupně, nebo se to řídí třeba tím, že je venku zataženo? Opravdu, zajímá nás to. Pište na telefonní číslo 603 118 118, kdy je podle vás čas vytáhnout zimní oblečení. No a já slibuju, že vám tady dál budeme pěkně hrát. Za chvíli třeba skupina Slza, Každej sám, anebo také Činasky a ročník 1970.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm. A na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
7: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer Reiseze má pro vás speciální víkend. Oktoberfest. Tupláky originálního mnichovského piva. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Stejkárna, jak má bejt.
8: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksvijany.cz.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
10: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
11: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
2: Pohodové české rádio.

0: sebe.
1: Za 3:15 vy jste s vysíláním Rádia Blaník a tohle byly Nedvědi, Máme jen sebe.
2: Víkend s Honzou Nedvědem
3: na Rádiu Blaník.
1: A jde velmi dobře znát, že víte, že to byla výherní písnička. Telefonní linka drnčí jako o život, ale třetí volající může být jenom jeden. A je jim paní Soňa z Uherského Hradiště. Soně, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Vy jste někde na cestách, vidíte, tam máte frišu.
4: Ano, ano, jsme zrovna v Praze.
1: A jako jste v autě třeba, nebo někde jenom tak jako na ulici?
4: Ano, v autě.
1: V autě.
4: Stěhujeme synátora s přítelkyní z Prahy do Plaňan.
1: A tak jako v mezičas jste si poslouchali Blaníka, řekli si, že to zkusíte, jo?
4: Ano, ano, tak už od rána to zkoušíme.
1: Tak to stěhujete už opravdu dlouho, jste unavení?
4: Ne, ne, nejsme.
1: Nejste unavení? No to je dobře, ne, ne. Protože vy vyhráváte.
4: Jste děkuju moc.
1: Třetí volající, ano, a to se raduje manžel?
4: Ano.
1: Takže budu hádat, s kým půjdete na koncert Honzy mladšího?
4: No. Určitě s ním.
1: Myslel jsem si to. A ještě k tomu dostanete
4: CD. My je máme rádi.
1: To je jedině dobře, proto jste se dovolali správně. A jakou písničku máte třeba od Nedvědů úplně nejradši?
4: Asi Stánky, ale pak se mi líbí, jak tam zpívá to Miluju, jak zpívá Vojta.
1: Miluju. A znáte Valčíček?
4: Ano, taky.
1: To je tahle.
5: Tuhle písničku chtěl bych milá.
1: Zpíváte si ji někdy, když ji slyšíte?
4: Ano, i když neumím zpívat, tak zpívám všechny.
1: Teď musíte prozradit ostatním, protože to je další výherní písnička. Jak to udělají, aby byli třetí?
4: No, to bych taky chtěla vědět. Jako prostě se to podaří. Musí zkoušet a ono se to někdy podaří.
1: A jakože třeba vytočila jste to jednou nebo dvakrát, třikrát?
4: Ne. I 25krát.
1: Wow, tak vy jste to opravdu hodně chtěla, Soni. Gratulace.
4: Ano.
1: Tak ať vám jde stěhování od ruky. Já vám gratuluji, pozdravuji manžela a užijte si koncert. Mějte se krásně.
4: Děkujeme, určitě si to užijem.
1: Naslyšenou.
4: Pěkný den, naschle.
1: A pro vás ostatní nezoufejte. Slyšíte, třeba 25krát to musíte vyzkoušet a ono to potom přece jenom vyjde. Máme víkend s Honzou Nedvědem, telefonní číslo 800 109 109. Jakmile uslyšíte Valčíček, tak volejte.
2: Víkend s Honzou Nedvědem.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Miluju a chci si tě vzít, nejen do říhu.
3: Ale i blanické účtenky se vrací.
6: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
6: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: České rádio.

0: Skupina Krištof si podala inzerát ve vysílání Rádia Blaník. Za 6,5 minuty bude 1 hodina. Do celé se podíváme na dnešní počasí. Také na tipy, kam můžete vyrazit na hezký výlet. No a počítejte, že v příští hodině nám zazní další hezké české písničky. Jako například Černý stíny od Xyndla X.
1: Chyť se mi dlaně, nechám se vést.
0: Že dobrý Bůh to ví, nám zaspívá v příští hodině Lenka Filipová.
2: Ústa spolehá, paže s větvový mám, nech ti to je svět, dobrý Bůh to ví.
0: A sílu starých vín ochutnáme se skupinou Škvor.
3: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín.
0: Ve vysílání Rádia Blaník vám i dál budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Dnes bude krásný podzimní den. Bude jasno nebo skoro jasno, na východě tedy místy polojasno, ale teploty mezi 18 až 22 stupni, na severovýchodě tedy mezi 16 až 19 a v 1000 metrech na horách to bude okolo 12 stupňů Celsia.
5: Jsme Blaník.
6: Pohodové rádio.

0: Přeji vám pohodové odpoledne. V Terezíně se konají největší historické slavnosti na oslavu založení pevnosti a města v 18. století. Na jeden den se Terezín tedy vrátil do času, kdy ulicemi kráčeli vojáci v pestrých uniformách. Z hradeb zněly povely a pevností se nesl rachot děl. Dnešní josefínské slavnosti nabízejí dobové tržiště, řemesla, vojenské ukázky a vrcholem programu bude večerní dobývání pevnosti. A zoo v Liberci si už dnes připomíná Mezinárodní den zvířat. Procházku zahradou tak všem zpestří kvízy, hry, hádanky a výtvarné workshopy. Cílem je zábavnou formou představit zajímavosti ze světa zvířat. Celé odpoledne navíc probíhají i komentovaná setkání u vybraných výběhů, kde se dozvíte, co nového se v zahradě chystá. A podobně den zvířat oslavují v chomutovském zooparku. Milovníci piva se sjíždějí v Děčíně. Tady každou chvíli startuje pivní festival. V centru děčínského pivovaru ochutnáte pivní speciality z různých pivovarů, včetně domácího kapitána, a nechybí ani pivní soutěže nebo něco dobrého na zub. Tolik víkendové tipy. Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Radek Škudrna
10: na Rádiu Blaník.
11: Za 2 minuty bude 1 hodina. Hezké sobotní odpoledne z vysílání Rádia Blaník vám za mikrofonem přeje Radek Škudrna. A já můžu slíbit, že i v následující hodince budeme pokračovat s tím víkendem s Honzou Nedvědem. Budeme si povídat s jeho synem, který pořádá koncert v Lucerně. Jak ten koncert bude vypadat, tak to se dozvíme přesně v té následující hodince. Do té doby ale spousta krásných písniček, které máte rádi. Třeba skupina Škvor, Síla starých vín, a teď už se vydáme po cestách růžových, a to společně s Michalem Davidem. Tak ještě jednou hezké sobotní odpoledne.

Skupina Škvor a Síla starých vín ve vysílání Rádia Blaník. Je 13 hodin 9 minut k tomu. Máme sobotu s datem 26. září. A podíváte-li se do kalendáře, tak zjistíte, že dnes mají svátek všechny slečny, dámy, paní, začínajícím písmenem na A. Já jsem si tady zkoušel dát dohromady, jakými vlastnostmi by se dali třeba popsat, když by byly jenom od A ty vlastnosti. Jo. Tak aktivní, ambiciózní, asertivní, autentická, altruistická, adaptabilní, akční, analytická, angažovaná, akceptující, andělsky atraktivní Andrea. Tak všem Andreám přejeme všechno nejlepší tady z vysílání Rádia Blaník a nejenom pro ně jsou tady další písničky. Teď třeba The Lion Sleeps Tonight.

0: Michel Tello ve vysílání Rádia Blaníky, 13 hodin 19 minut k tomu. Máme sobotu s datem 26. září a je tomu dnes 44 let, co měl premiéru televizní seriál s Davidem Hasselhoffem a jeho zázračným mluvícím autem. Vzpomínáte?
1: Knight Rider, Michael Knight, černý stín letící do nebezpečného světa lidí. Michael Knight. Neohrožený muž, který jak bájný rytíř stojí po boku nevinných, bezbraných a bezmocných ve světě zločinců, pro které neplatí zákon.
0: Jak já jsem tak strašně to auto chtěl. No nic, pak jsem měl Angličáka. Před námi další písničky, Roxette, také Olympici a nebo Xindle X. Tak buďte s námi.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
3: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
4: Už jste viděli film Bojovník? Více na Sportfilm.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
6: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Kdo je tam?
15: Soudní exekutor.
14: Nejsme doma.
15: To máte pravdu, už nejste doma.
16: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
17: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
18: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
19: Fotky z našich akcí,
20: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
19: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

zkoušíš. Taky jsem si na dnosách a je ti to líto, fakt je ti to líto. Ty překročený hranice, všechny tyhle střepy, co je třeba slepit, že jsme chtěli jenom brát.

0: do černý stín.
1: Písnička z roku 2023 v podání Xidla X, Černý stíny, ve vysílání Rádia Blaník. Za 5 minut bude 2:45.
2: Víkend s Honzou Nedvědem
3: na Rádiu Blaník.
1: Celý tento víkend na Rádiu Blaník hrajeme o lístky na koncert Nedvědi v Lucerně a slavíme tak 80. narozeniny Honzy Nedvěda. No a také si povídáme s jeho synem Honzou, který tlačí tu písničkářskou káru dál. Honzo, jak bude ten velký koncert v Lucerně vypadat?
4: Tak na koncertě v Lucerně 25.11. budou vystupovat zajímaví hosté. Bude tam zakládající člen Spiritual Quintetu Jirka Tichota, Zdenka Tichotová, která hrála jak ve Spiritual, tak v Brontosaurej. Bude tam Roman Horký, což je náš rodinný přítel, Petr Kocman, hlavně Vojta Nedvěd, syn Františka. Tam budeme zpívat i příbuzním, letos slavíme snad 30 let a tak dále, čili... Ten program bude velmi pestrej, celým večerem vás bude provázet Aleš Háma a já se na to moc těším, ale zároveň mám i velký strach, protože tam je tak velká zodpovědnost za všechno, aby to zafungovalo. No a samozřejmě jeden z největších mých snů nebo přání by bylo, kdyby tam ten táta přišel. Aspoň jako divák, aby viděl, co ten jeho syn a synovec vlastně dělají a jestli důstojně pokračují v těch šlépých nedvědovské tvorby a hudby.
1: Držíme palce, Honzo, a děkujeme za rozhovor. Já ještě tedy připomínám, že celý tento víkend můžete získat vstupenky na poctu Honzovi Nedvědovi do Lucerny právě na 25. listopadu a také nové album Honzy mladšího s názvem Chlapský slovo. A co k tomu potřebujete? Dobrý postřeh a telefonní číslo 800 109 109. Ve chvíli, kdy uslyšíte další výherní písničku, a tou je Valčíček, tak volejte a pak už jenom stačí být třetí volající.

0: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
0: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc. Sluníčkové září.

Za 2 minuty 2:45 a my ve vysílání Rádia Blaník pokračujeme. Za chvíli Eva Farná, Mám boky jako skříň, ale teď už si dáme legendární Smokey a Lay Back in the Arms of Someone. Tak příjemný poslech.

0: nedojde den. Marek Ztracený a Vítr do plachet. Poslední písnička v této hodině. Za 7 minut budou 2. Do celé se podíváme na aktuální zprávy. S nimi tady bude Monika Holubová. Také se mrkneme na počasí, které nás bude provázet dnešním dnem a jaké písničky nás budou provázet tou příští hodinou. Tak například Oheň, voda, vítr.
1: Oheň, voda, vítr,
0: zaspívá i skupina Vanastovy věci. A což taková Iveta Bartošová, Víš, lásko. Ve vysílání Rádia Blaník vám dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes má být jasno až skoro jasno, kromě na východě, tam by mohlo být místy i polojasno. Teploty velmi příjemné, 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a v 1000 metrech na horách počítejme okolo 12 stupňů Celsia.
2: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo,
10: iPhone 17,
11: laserové projektory,
10: sluchátka Apple Beats
11: a stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
15: Stopnou sezónou roste riziko otrav. Chladné počasí vystřídá babí léto. Praha se chystá na boj o primátorské křeslo.
3: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Záchranáři už mají první případ otravy oxidem uhelnatým v nové topné sezóně. Včera vyjížděli v Moravskoslezském kraji do domu ve Štrambergu na Novojičínsku, kde se přiotrávili muž a žena seniorského věku. Oxid uhelnatý se v bytě může nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů anebo při špatně průchodném komínu. Babí léto dorazilo do Česka. Teplo a jasno vydrží podle meteorologů až do příštího víkendu. Příští týden bude také po předchozí deštivější dnech beze srážek. Nejteplejším dnem bude podle meteorologů úterý, kde se výjimečně dočkáme až letních 25 stupňů Celsia. Pohřešovaný 13-letý chlapec z Pardubicka je v pořádku. Včera se nevrátil ze školy a policie po něm po půlnoci vyhlásila pátrání. Bližší podrobnosti o tom, kde strávil noc a jak byl nalezen, nejsou známé. Jedním z hlavních témat v boji o křeslo primátora hlavního města je pomalá městská výstavba. Podle lídra Prahy sobě Adama Scheinera nevznikl v metropoli za 8 let jediný nový nový městský bytový dům.
16: Městský developer má po 6 letech první povolení na pouhých 22 bytů a stejně nestaví. Městci si přitom drží stejný náměstek od roku 2018. Přitom Praha má pozemky developera a má na to i peníze. Chybí někdo, kdo to dotáhne od pozemku po kolaudaci.
15: Praha sobě slibuje 500 bytů ročně do majetku města. Bydlení mají v kampani i kandidáti Starostů, Pirátů anebo Spolu pro Prahu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Radek.
0: Děkuji, Moni.
2: Radek Škudrna
3: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl budou dvě, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a i nadále vás jim bude provázet Radek Škudrna. Já na to ale v té následující hodince nebudu úplně sám, protože se spojíme s kolegou Vlastou Sukem, který někde rozdává peníze. A kde je rozdává, to nám prozradí on sám už za chvíli. Do té doby ale skupina Tým, držím ti město a teď si oblečeme kabáty, i když venku je docela teplo, ale ta písnička je fakt dobrá. Tak tady je Bára, příjemný poslech.

0: Tuhle písničku jste mohli slyšet poprvé v roce 1990. Skupina Tým, Držím ti město, ve vysílání Rádia Blaník, je 14 hodin 9 minut k tomu.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A do vysílání Rádia Blaník se nám hlásí kolega Vlasta Suk. Já tě zdravím, Vlasto, ahoj.
3: Ahoj, dobré odpoledne, já se opět hlásím s dobrou náladou, aby taky ne, protože rozdávám penízky našim blanickým posluchačům. Tentokrát jsem v Milesku na jihu Čech, no a tady je posluchačka Andrea, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak proč jsem tady, to je jasné, vy jste si nalepila samolepku Rádia Blaník a Centropolu, respektive stáhla, máme ji tady na dveřích, takže od nás získáváte 5 000 korun.
4: Výborná zpráva, děkuju.
3: Tak a teď mi řeknete, jak s výhrou naložíte.
4: Budou Vánoce, tak se penízky hodí každá koruna.
3: No to já myslím, že určitě. Co mě taky udělalo radost, že tady hraje Blaník?
4: Hraje nepřetržitě.
3: To jsme rádi, jak dlouho nás posloucháte?
4: Od samého začátku, takže 27 let.
3: Vážně tak dlouho?
4: Vážně. Pořád se mi líbí, hlavně, že hrajete česky.
3: Tak to jsme moc rádi. Zpátky k penězům. 5 000 je vašich, to už vám nikdo nevezme, ale co takových 100 000 korun?
4: Ty by se hodili ještě víc.
3: No to si myslím. Takže otázka na vás. Kolik těch samolepek rozdáme mezi blanické posluchače ještě do 27. září? Začali jsme od blanického konopiště.
4: Takže si tipnu, bude to hodně, protože koncertů bylo hodně, lidí hodně, takže 86 202.
3: 86 202, kolega zapisuje. No já vám budu držet palce.
4: Děkuju.
3: Tak ať se daří, mějte se krásně a ještě jednou gratuluju, na shledanou.
4: Moc děkuju, Blaníčku, a zdravím Ivu Leckou.
3: Takže zdravíme i Ivu. V tuto chvíli se s vámi loučím a vyrážím zase na další místo. Kam to bude, to neprozradím, ale jenom zkrátka říkám jednu věc důležitou. Pokud máte naši samolepku, tak si ji vylepte. Pokud ne, stáhněte z našeho webu radioblaník.cz. Pokud u vás zazvoním, získáte od nás minimálně 5 000 korun. Ve finále, jak už jste slyšeli, i 100 000. Tak držím palce a vyrážím dál. Ahoj.
0: Vlasto, děkujeme. Já ještě dodám, že po 16. hodině se spolu propojíme znovu. Jo, a jestli tam máš Andreu po ruce, popřeji všechno nejlepší k svátku.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A my nejenom Andreám přejeme jen to nejlepší, třeba i vám, kdo dnes slavíte narozeniny, a přání skvělého poslechu je pro všechny, kdo poslouchají. Před námi Adele a teď už Iveta Bartošová. Víš, lásko, příjemný poslech.

0: Hezky česky.
1: Radio Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Vanastovy věci a písnička Nahá. Jste s vysíláním Rádia Blaník, je 14 hodin 23 minut k tomu. Máme sobotu s datem 26. září a krom toho, že je to 269. den roku 2026, tak má své krásné 45. Serena Williamsová, americká tenistka, ale dnes také slaví první československý kosmonaut a zároveň i politik Vladimír Remek. Tomu je 78 let. Oběma přejeme jen to nejlepší. No a zveme k dalšímu poslechu Rádia Blaník a pozor, připomínáme, že tento víkend na Rádiu Blaník trávíme s Honzou Nedvědem a že se vám může hodit telefonní číslo 800 109 109. A kdo ví, třeba se vám bude hodit už za chvíli.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Kolik asi stojí věci, které už roky leží u vás doma? Staré šperky, mince, bankovky nebo stříbro mohou mít větší hodnotu, než si myslíte. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudí, poradí s nejlepším způsobem prodeje a pomohou i s aukcí. Více na numea.cz.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Brontosauři a Valčíček ve vysílání Rádia Blaník. Za 4 minuty bude 3:15.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Vy velmi dobře víte, co to znamená, tahle písnička, která zazněla, a víte, kdo to ještě dobře ví. Třetí volající paní Iveta. Já vás zdravím, hezké odpoledne, Iveto.
3: Dobré odpoledne, také zdravím.
0: Vy jste se dovolala v pořadí jako třetí a já vám tleskám. Jako první vám tleskám, doufám. Teda, máte jo? Tam někoho okolo sebe? Kdo to ví?
3: Nemám.
0: Nemáte? Tak teď se můžete s ostatními každopádně podělit třeba o to, s kým půjdete na koncert do Lucerny, nebo jestli třeba věnujete lístky.
3: To ještě vůbec nevím, netuším, já jsem úplně v šoku, že jsem se totiž dovolala.
0: Takže vy jste si říkala, jo, teď hraje, teď to zkusím, mám to číslo a uvidíme, jak to dopadne.
3: Jo, přesně tak. Já jsem u vás už jednou vyhrála a právě taky kolekci Nedvědů 40 let, 2 CDčko. To no. Už je ale x let a to je paráda, já Nedvědy miluju.
0: Tak to máte teda ale opravdu jako velký štěstí a u Nedvědů zároveň radost. Máte nějakou jejich písničku, která je fakt jako srdcovka?
3: Klasika, Stánky.
0: No počkejte. Víte, jaká je další výherní písnička?
3: No to netuším.
0: Je to ona, Iveto, je to ona. Vy jste se teda dovolala na Valčíček, ale věřím tomu, že ty Stánky někomu budete přát.
3: A určitě.
0: Ještě řekněte na CDčko, nové album Honzy mladšího Nedvěda, poslechnete a pošlete dál, anebo zůstane dál u vás?
3: Zůstane u mě, určitě.
0: Tak stejně tak vy mi zůstaňte na telefonu. Děkuji za moc hezký a milý rozhovor. Ještě si vezmu nějaké vaše nacionále a ostatním vysvětlím, jak soutěžit. Jo?
3: Ano, tak
0: výborně.
3: Jo. Děkuji a všem přeji krásný den.
0: Vám taky, Iveto. A pro vás ostatní, kdo zoufáte, že jste se nedovolali, tak mějte připravené telefonní číslo 800 109 109. Až zazní Stánky, volejte a třeba se stejně jako Iveta budete radovat.

0: peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
1: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Tak držel palce.
2: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
1: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Děkuju.
3: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
0: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.

0: Písnička z filmu Hříšný tanec, vydaná v roce 1987, naspíval jí Patrick Swayze a vy jste ji slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. Věděli jste ale, že tahle písnička vznikla už o 3 roky dříve, tedy v roce 1984. A Patrick Swayze ji původně nabídl pro film Grand View, ale tam jejich autorit tolik nezaujala a taky tam nedali. A nakonec potom zaujala až producenty právě Hříšného tance. A řekl bych, že je zaujala velmi správně. No nic, tolik k minulosti této písničce, ale pojďme k budoucnosti. Do celé, tedy do 3. Tady budou aktuální zprávy, s nimi Monika Holubová. Také se podíváme na počasí, které nás provází dnešním dnem, a ještě se podíváme do příští hodiny, tam si dáme třeba biograf Láska.
1: Na mé předměstí je biograf Láska.
0: Můžeme si dát i Něžné dotyky od Petra Muka. A co taková pohádková písnička od Václava Neckáře?
2: Samým tahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju.
0: My máme vysílání Rádia Blaník, dál budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Dnes je jasno až skoro jasno, krom východu tam je tedy místy polojasno. Teploty ale skvělé, máme mezi 18 až 22 stupni, na severovýchodě mezi 16 až 19 a pokud se vydáte na horách, tak tam by mělo být okolo 12 stupňů Celsia.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
12: Bezpečnostní sbory si v příštích letech polepší. Pražský dopravní podnik pokračuje ve výměně pražců. V Tatrách napadlo až 0,5 metru sněhu. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zvýšení výdělků policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězenské služby má jasnější obrysy. Během 3 let by měly růst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar řekl, že do tarifů půjde jen 1300 korun. Stejnou sumu dostanou příslušníci formou stabilizačního příspěvku a zbývající 300 připadnou na odměny za pohotovosti a také přes časy. Na části linky C nejde o prodlouženém víkendu pražské metro. Výluka se týká úseku mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov a důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové mezi Budějovickou a Kačerovem. Po zavřeném úseku pojedou až do pondělního večera autobusy XC. Zoo v Brně má nový přírůstek. Je jím tygr sumaterský, kterého ze zahrady v německém Krefeldu převezli v noci na dnešek. Zatím si šelma na nové prostředí zvyká, jak říká mluvčí zahrady Jan Bedřich.
13: Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi a jeho chování. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci. Do venkovní expozice se podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený.
12: Bez tygra sumaterského byla Zoo Brno od prosince loňského roku, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satu. Lavinová sezóna v Tatrách začala nezvykle brzy. Během tohoto týdne napadl nový sníh, na Lomnickém štítě ho bylo až půl metru. Horská služba už proto varuje před lavinovým nebezpečím. Nejnižší stupeň nebezpečí platí pro Vysoké Tatry a Západní Tatry. Tolik zprávy Rádia Blaník a Radko, je to tvoje.
0: Se člověk podívá ven a představit si lavinu, sněhovou.
12: Ale zatím je to nebezpečí nízké, psali, takže zatím to jde.
0: Tak to je dobré, můžeme jít na ulici.
3: Radek Škudrna
4: na Rádiu Blaník.
0: Jenom pár vteřin zbývá, budou 3 hodiny sobotního odpoledne. Vy jste s vysíláním Rádia Blaník a s vámi i nadále Radek Škudrna. No a logicky přichází obvyklá otázka v tento čas. Co vás v tomto týdnu potěšilo? Co vám udělalo radost? Třeba to, že se narodil nový malý tygr, jak říkala před chviličkou Monika, nebo máte doma nějakého malého nového tygra. Ať už je to cokoliv, tak napište na telefonní číslo 603 118 118 a krátce před 3/4 se na vaše SMSky podíváme, někomu z vás i zavoláme, ale do té doby toho logicky ve vysílání budeme mít velkou hromadu. Za chvíli si třeba budu povídat s Honzou Nedvědem mladším, ale do té doby tu bude Karel Gott, jestli tě budu mít rád, a teď si dáme Marii Rotrovou. Měli jsme se potkat dřív. Tak příjemný poslech, ještě jednou hezké sobotní odpoledne.

0: Tři hodiny, téměř 12 minut k tomu, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a tohle byl Karel Gott. Jestli tě budu mít rád.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: A my víme, že vy máte rádi Honzu Nedvěda, jeho písničky, a Honza Nedvěd oslavil 80. narozeniny. My jsme měli příležitost povídat si s jeho synem Honzou, který tlačí tu písničkářskou káru dál, a mimo jiné jsme se zeptali, jak to je s tatínkem a oslavami, jestli je to slavící typ.
3: Oslavy táta nikdy neměl moc rád. On říkal, slavit se má celý rok a nejenom jednou za rok nebo dvakrát na Vánoce a na mý narozeniny. On chce si ten život užívat naplno každý den. Je šťastný za každou hodinu, kdy se zbudí, je mu dobře. Je šťastný za každý den, kdy je vedle Pavlínky pejska. Je šťastný a sleduje tvorbu mojí, to znamená Honzy Nedvěda mladšího, kapely Příbuzný. Píše mi kritiku, co je zlepšit, jak se mám oblíkat, jakou písničku vybrat. Mým největším kritikem je i on. Já mu poslal desku Chlapský slovo, který jsme teď vydali po 20 letech, a čekal jsem na jeho odpověď, která velmi dlouho trvala, ale to z toho důvodu, že to bedlivě poslouchal a pak mi poslal prostě krásnou recenzi na 3-4 písničky z toho albumu, což je pro mě vlastně ta nejhezčí pochvala, která může být. Jak on sám říká, oni mu nechybí peníze, on mu chybí ten potles diváka, na ten se strašně těší a pevně doufá, že se zase mezi váma lidma, třeba v kapele Mý příbuzný nebo s náma dohromady i s Vojtou Nedvědem objeví. Tak takhle se má táta a pošlete mu energii, bude ji potřebovat. Celý život ji rozdával mezi vás a teď mu ji pošlete kousíček zpátky. Díky.
0: Posíláme, co nejvíc energie to půjde. A pro vás ostatní připomínáme, že můžete vyhrát celý tento víkend vstupenky na poctu Honzovi Nedvědovi do Lucerny. Ta podsta proběhne 25. listopadu, zahraje tam právě Honza Nedvěd mladší, spousty dalších účastníků a ještě k tomu tedy přihodíme i nové album Honzy Nedvěda mladšího Chlapský slovo, o kterém jste před chviličkou slyšeli. Tak neváhejte, ve chvíli, kdy zazní nějaká písnička od Nedvědů, v tomto případě by to měly být Stánky, tak volejte na 800 109 109 a třetí volající vyhrává.
1: Víkend s Honzou Nedvědem. Miluju a chci si tě vzít.
4: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Tak to vypadají něžné dotyky v podání Petra Muka, vy jste je slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. Co vás v tomto týdnu potěšilo? Dál pište na telefonní číslo 603 118 118, stejně jako nám třeba napsala Vlaďka ze Seče, že jí potěšilo dvojčátko Jiřinka, která na úterý naplánovala výlet do jejich oblíbené Blatné. Tak ať už máte cokoliv, co vás v tomto týdnu potěšilo, třeba stejně jako Vlaďka ze Seče, tak pište 603 118 118. Za chvíli se na vaše SMSky podíváme, někomu z vás i zavolám, takže se o to podělíte napřímo do vysílání. No a do té doby tady bude třeba Jiří Schellinger, Hana Zagorová, anebo také Lucie Bíla. Tak buďte s námi.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm. A na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-riha.cz. Jasný?
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
11: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Lucie bílá a obyčejná holka. Musím přiznat, že i když se cítím jako muž, jsem muž, tak si tuhle písničku stejně vždycky zpívám a hrozně se mi líbí. Lucko, opravdu se povedla. No a co se také povedlo, jsou vaše SMSky s tím, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo radost. Přišla jich velká hromada, tak si pojďme některé přečíst a někoho máme na telefonu. První zpráva. Milý Blaníčku, těší nás stále pěkné počasí, tak relaxujeme na zahradě, provádíme podzimní údržbu, pijeme kávičku a na večer uděláme luxusní houbovou omáčku. Ráno jsme totiž našli 3 kila nádherných hříbků. K tomu posloucháme vaše super písničky. Pozdravujeme vás do redakce i všechny posluchače. Speciální pozdrav i od pejska Einsteina, který pravidelně poslouchá. A to nám napsali Mili, Jarda, Vilda, Vašek a Milan. Tak vy jste si dali na té zprávě opravdu záležet. Děkujeme za ní. Alex píše, že nejvíc jí potěšilo, že se jejím přátelům narodila úžasná malá princeznička Jasněnka. Tak gratulujeme. Kučerovi také píšou. Zdravíme rádio. Právě dnes nás potěšila účast na soutěži hasičů a vodník záchranářů na přehradě Pastviny. Fandili jsme HZS stanice Zábřeh na Moravě. No, ještě by mě zajímalo, jak to dopadlo. Tak klidně napište Kučerovi. Krásný basketbalový zápas mezi Spartou a Děčínem v kategorii děvčat U15 nám napsala

0: Marina z Prahy. Marino, také děkujeme za zprávu. No a já už mám teďkon na telefonu Peťulku. Peťu, Peti, dobrý den.
1: Dobrý den, Radku, dobrý den.
0: Vy jste z Říčan, ale toho času jste v Žíteči, je to tak?
1: Ano, ano, na Chaloupce u nás.
0: Kdo by nevěděl, to jsou jižní Čechy.
1: Ano, přesně tak. A kousíček od Chlumu u Třeboně.
0: Dobře, ono to totiž souvisí s tím, co jste napsala, tak jsem to chtěl upřesnit, aby všichni věděli, kam vyjedou, a vy řekněte, proč tam vyjedou.
1: Protože rostou houby, potěšil mě dneska můj Jaroušek, vyvezl mě na houby a našli jsme plný košíček. Máme kozáčky, máme hříbečky, nějaká ta babka tam taky byla a bedly, a ty teďko smažíme tu ňamku.
0: Peti, a jste si úplně stoprocentně jistí, že víte, co sbíráte?
1: No, sbírám jenom to, co znám. Spoustu houbiček jsme tam nechali, protože ty neznám.
0: Já se ptám jako zcela úmyslně, protože můj děda, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl vynikajícím houbařem, opravdu tomu hodně rozuměl, a přesto se mu jednou povedlo a sebral tygrovku, my jsme ji obalili a maminka, dopadlo to dobře, jo?
1: Je
0: celá, ale tehdy to jako bylo docela drama.
1: Tak. No, já tomu věřím, já opravdu jenom to, co znám, nic jiného nezbírám.
0: No je, já jsem vám teď nechtěl nahnat strach, jo, já už vidím, jak opatrně pak koušete do toho řízku.
1: Ano.
0: Ale spíš jsem to chtěl i třeba pro méně zdatné houbaře, aby skutečně byli opatrní, protože i mistr tesař
1: se někdy utne.
0: Je to tak. Peťulko, tak ať vám chutná.
1: Děkujeme.
0: Ne, že se o vás dočtu v Černý kronice. Já to teď bedlivě to budu sledovat, jestli v Žíteči náhodou nevyšel nějaký článek.
1: A můžu jenom takhle do éteru pozdravovat všechny svoje šklebounky, co jezdí už skoro 30 let s námi na tábor, a svoje táboráky.
0: No jasně.
1: Tak moc děkuju. Tak vás všechny zdravím. Vaše Peťulka.
0: My taky zdravíme. Peti, děkujeme za super telefonát. Budu se těšit zase někdy na slyšenou.
1: Naslyšenou, Radku, naslyšenou.
0: A vy klidně dál pište. 603 118 118. Co vás v tomto týdnu potěšilo? A já vám k tomu pustím Rika Astleyho.

příchce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Povězte ho vejš ve vysílání Rádia Blaník a to byl Michal Tučný. Za 5,5 minuty budou 4 hodiny, do celé se podíváme na aktuální zprávy, s nimi tady bude Monika Holubová, také si dáme počasí dnešního a zítřejšího dne a co nás čeká v příští hodině, tak například to, že slunce dál svítí.
1: Slunce dál nám svítí nad krajinou.
0: Jestli jste v práci, tak v tom nejste sami, jsou tam i raci. A Lucie Vondráčková zaspívá, kdy vzlétnu já.
2: Má se to stát, nechci žít jak svázaná.
0: Ve vysílání Rádia Blaník vám i v příští hodině budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnešní teploty dosahují až 22 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách okolo 12. V noci pak bude jasno až polojasno, k ránu očekávejme místy mlhy a noční teploty mezi 8 až 4 stupni. A jak bude vypadat neděle, tak potom, co se rozpustí mlhy, tak by mělo být všude jasno. Teploty mezi 18 až 23, na severovýchodě okolo 16 až 19. A pokud vyrazíte do hor, tak tam by zítra mělo být okolo 14 stupňů Celsia, kromě Šumavy, tam by to mohlo sahat až na 17.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.

0: chrupící podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Nakažené jídlo v újezdě u Prahy se dostalo i k seniorům. Porucha zabezpečovacího zařízení omezila provoz vlaků. Bangkok zasáhly obří záplavy. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Epidemii ve škole v újezdě nad Lesy u Prahy šetří policie, a to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Jídelna totiž použila prošlávejce. Nemocných je už 363, 50 lidí bylo hospitalizováno. U 22 lidí už je potvrzená salmonelóza. Jídlo se dostalo taky mezi seniory, kterým je rozváží pečovatelská služba. Ředitel základní školy, kde se lidé v jídelně nakazili, zvažuje rezignaci. Na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem byly problémy se zpožděním. Jen v tomto týdnu k tomu došlo dvakrát kvůli poruše zabezpečovacího zařízení. Vlaky tak nabíraly skoro hodinové zpoždění. Mezi městy ale byly navíc plánované výluky kvůli rekonstrukci trati. V Benešově mají opravenou městskou knihovnu. Čtenářům se znovu otevřela po rekonstrukci, která začala loni na jaře a vyžádala si 80 milionů. Jaké novinky přinesla, to ví ředitelka knihovny Hana Zdvihalová.
10: Hodně se změnilo oddělení Téčko, v rámci kterého vznikla jakási aréna, prostor pro pubertiáky, kde mohou hrát Xbox a pít na počítačích. Vzniklo v rámci knihovny spoustu relaxačních zón pro studium, pro čtení a válení se. Je tam možnost někam zalézt.
9: Dělníci také na střeše budovy osadili fotovoltaickou elektrárnu, aby byl provoz knihovny úspornější. V thajském Bangkoku platí stav ohrožení. Důvodem jsou rozsáhlé záplavy, které způsobily silné deště trvající skoro 48 hodin. Voda zaplnila městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. Stav povodňového ohrožení platí ve všech 50 městských obvodech. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je to Radek Škodan.
11: Děkuju, Moni, děkuju.
12: Radek Škudrna
8: na Rádiu Blaník.
11: Už jenom pár vteřin zbývá a budou přesně 4. Za mikrofonem je s vámi stále Radek Škudrna, už ale svou poslední hodinu. A co v té mé poslední hodince dnešního vysílání můžete čekat? Tak třeba to, že se znovu spojíme s Vlastou Sukem a zjistíme, kde rozdává radost, tedy konkrétně peníze. No a někomu z vás možná budeme rozdávat i my radost tady ve studiu. Co je důležité, abyste věděli, že tento víkend na Rádiu Blaník trávíme s Honzou Nedvědem a uslyšíte-li nějakou písničku od Nedvědů, vyplatí se vám telefonní číslo 800 109 109. Jestli ale bude znít v této hodině, to přesně samozřejmě neprozradím. Můžu prozradit, že tu za chvíli bude Lucie Vondráčková, kdy vzlétnu já, a teď si dáme Michala Davida. Právě začínáme. Tak příjemný poslech a hezkou sobotu.

0: To byla ústřední česká skladba k animovanému filmu Rebelka, kdy vzlétnu já, zpívala Lucie Vondráčková ve vysílání Rádia Blaník.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A náš kolega Vlasta Suk opět rozjel se mezi vás rozdávat radost a peníze. A kde rozdává radost a peníze, nám prozradí právě on. Vlasto, krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku, tentokrát se hlásím z Plzně. No a já jsem dorazil za posluchačkou Janou, která taky samolepku vylepila. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A získáváte od nás 5 000 korun, gratuluju moc.
3: Super, paráda, moc jste nás potěšili, děkuji moc krát.
2: My se snažíme, děláme rádi, vy jste nalepila samolepku v práci?
3: Ano, v práci, nalepila jsem ji na rádio a zároveň jsem druhou nalepila i na výlohu.
2: Paráda, už jste přemýšlela, jak s penízky naložíte?
3: Myslím si, že se potkáme s rodinou a užijeme si to společně. Je to bomba, děkuji moc krát, potěšili jste mě.
2: Skvěle, a jak vás napadlo se přihlásit?
3: No já poslouchám Blaník vlastně furt, i v práci, i doma, i v autě, takže to je takový jakoby rituál a myslela jsem si, že se to povede. Tak a ono se to povedlo. Děkuji moc.
2: Je, to jsme rádi, to se hezky poslouchá. A víte, že můžete získat 100 000 korun?
3: Vím, vím. Přemýšlela jsem o tom, nebo poslouchám to v rádiu, takže uvidíme, no. Třeba se na mě štěstí otočí a bude to tak.
2: Stačí jeden správný tip a bude to vaše.
3: Ano, přesně tak.
2: Tak asi otázku už znáte, ale já připomenu, jako všem ostatním posluchačům, kolik těch samolepek si myslíte, že dáme do běhu mezi ostatní posluchače do 27. září. Začali jsme Blanickým konopištěm. Hmm.
3: Tak já si myslím, že to bude 98 524.
2: 98 524, zapisujeme. No já vám popřeju hodně štěstí, ať se daří a třeba zase někdy při jiné soutěži. Nashledanou.
3: Děkuju moc krát, ještě jednou velký dík a díky, nashledanou.
2: Blaník dělá radost a další spokojená výhrkyně, paní Jana z Plzně. Ale dneska ještě nekončíme, jedeme dál. Takže přátelé, pokud máte samolepku, nalepte, čekejte Blanického krajánka. Pokud samolepku nemáte, klidně si ji můžete stáhnout z našeho webu radioblaník.cz. Já držím palce, ahoj.
0: Ahoj Vlasto a prosím tě, jezdí opatrně.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A vám taky, ať jste na cestách, doma, v práci, ať vám to utíká, hlavně všechno bez problémů a k tomu vám pohodově dál bude hrát Blaník. Za chvíli Pink a písnička Try a teď už je tady Elán a Lojzo, že mi je lúto. Tak příjemný poslech, hezké sobotní odpoledne.

0: roce 2006 Kabáti vydali album s názvem Korida a tam byla právě tahle písnička Rad si v práci. Vy jste ji teď slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. Je 16 hodin 25 minut k tomu. Telefonní číslo sem k nám do studia je 800 109 109. A proč to zmiňuji? Protože celý tento víkend na Rádiu Blaník trávíme s Honzou Nedvědem. A uslyšíte-li nějakou písničku, kterou zpívají Nedvědi, volejte sem k nám do studia právě na tohle telefonní číslo 800 109 109. A když budete třetí, tak vám dáme vstupenku na koncert, který bude konaný právě na poctu Honzovi Nedvědovi do Lucerny 25. listopadu. A ještě přihodíme nové album Honzy mladšího, Chlapský slovo. Tak buďte ve střehu, je možné, že už zazní každou chvíli.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
3: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
4: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
6: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
7: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
8: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
9: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.

0: Za 6 minut bude 4:45, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a tohle byly stánky od Brontosaurů.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Pro vás jasný signál, volat sem ke mně do studia na telefonní číslo 800 109 109, ale vyhrát může jenom jeden. A to ten třetí volající z vás, kterým je Lucie z Brna. Já vás zdravím, hezké odpoledne, Lucko.
3: Také vás zdravím, vás a všechny posluchače, co poslouchají Bladíček.
0: Lucko,
3: mám velkou radost, děkuji.
0: Já vám pustím ještě zvuk oficiálně k tomu, ať to máte s potleskem. Vy byste si to dala bez něj, to byste nemohla mít ani takovou radost.
3: Děkuji.
0: Lucko, vy jste naznačila,
3: je to krása.
0: Vy jste naznačila, že byste tu výhru chtěla někomu darovat.
3: Ano.
0: Ale nestihli jsme to rozebrat.
3: Ano, já miluju také, samozřejmě miluju všechny písničky vlastně od Nedvědu, ale chtěla bych věnovat rodičům, takže já myslím, že budou mít obrovskou radost.
0: Takže rodiče vyrazí 25. listopadu
3: ano,
0: do Prahy.
3: Ano,
0: a jak naložíte s novým albem Honzy Nedvěda mladšího?
3: Tak to bude u nás hrát.
0: To si teda necháte vy.
3: Ano.
0: Královská dělba, Lucko. Rodiče se pobaví a vy se pak budete moc pobavit.
3: A já budu poslouchat.
0: Výborně, ano, dobře. Výborně. A řekněte, tak máme za sebou pondělí, a teda pondělí, je sobota, že jo?
3: Já jsem pondělí volné, takže se vám...
0: Ano, já už jsem jako psychicky v tom volném pondělí. A máme za sebou sobotu a máme před sebou i volné pondělí, jsem chtěl říct. Vidíte, jak se to může transformovat. Jaké máte plány na prodloužený víkend?
3: Má být krásně, takže určitě vycházka máme naplánovanou, podívat se ven a prostě hlavně pohodu. No a když jsme doma, tak nám u toho hraje Blaníček, tak to je záruka
0: a
3: pohody.

0: Pohoda úplně největší. Lucko, já vám ještě jednou moc gratuluji. Ať se tam rodičům moc líbí a vám, ať se líbí to nové album.
1: Moc děkuju. Přeju krásný prodloužený víkend vám i všem posluchačům.
0: Vám taky. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pro vás ostatní, jestli si myslíte, že to je podvod, není, ale podvod se jmenuje další výherní písnička. Jakmile ji uslyšíte, volejte do studia na telefonní číslo 800 109 109 a v případě, že budete třetí volající, stejně jako Lucka, tak je výhra vaše.

Za 3:45 pro dnešek už se s vámi loučí za mikrofonem Radek Škudrna. Za chvíli mě vystřídá kolega Martin Ledinský. No ale já do té celé ještě posílám třeba Vladimíra Mišíka. Variaci na renesanční téma. Mějte se krásně, ať vám to odpoledne utíká přesně podle vašich představ a těším se zase někdy naslyšenou.

0: Na Planínku dohrává Meky Žbirka, za 8 minut je tady 17. hodina, teď už vás zdraví a pěknou sobotu přeje Martin Ledinský. Za chvíli počasí, taky zprávy s Monikou Holubovou a hned po nich Lenka Filipová.
1: Za všechno může čas.
0: V příští hodině taky Xindl X.
2: Snad smysl má ta proměna, snad osud v plánu to mě má.
0: A těšte se i na Petra Koláře.
3: Když láska krouží a touží být v nás.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou k 8 až 4 stupňům, ale místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. K ránu pak ojediněle čekejte mlhy. Zítra přes den si budeme užívat krásného a slunečného babího léta s minimem mraků. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 18 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
5: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: V Děčíně odpoledne vykolejil vlak. Státní fond dopravní infrastruktury dostane rekordní sumu. České tenistky se chystají na finále Billie Jean Kingové. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. V Děčíně došlo k vlakové nehodě. Jeden vagón z nákladního vlaku vykolil v úseku mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží, Děčín prostřední žleb. Směr na státní hranici tak stojí. Podle informací Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu. Lidé ve městě ale můžou využít i linky MHD. Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro příští rok. Pracovat bude s rekordní částkou 183 miliardy, což je skoro 14 miliard víc než rozpočet fondu v letošním roce. Na co peníze půjdou, říká mluvčí rezortu dopravy Filip Medelský.
17: Finanční prostředky půjdou na výstavbu nových dálnic a silnic prvních tříd, pokračování klíčových železničních staveb a na zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu. Z celkové částky je pro ředitelství silnic a dálnic vyčleněno 87 miliardy korun, pro správu železnic 77,6 miliardy korun.
16: Do modernizace vodních cest pak bude směřovat 0,5 miliardy. Samsonovu kašnu v Českých Budějovicích čekají úpravy. Odborníci obnoví 200 metrů čtverečních valounové dlažby podél obvodového schodiště památky. Podle rozsudku je totiž v havarijním stavu. Naplánována je také oprava laviček a revize osvětlení. Pak dojde i na přípravy kašny na zimu. České tenistky uznají své soupeřky pro finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se zítra utkají o titul od 11 dopoledne s Ukrajinkami. Ty se do finále turnaje dostali poprvé v historii. Obhájkyně titulu Italky porazily v semifinále 2-0 na zápasy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Ledinský.
0: A za 2 minuty bude 17 hodin. Hezké odpoledne.
4: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se k nám připojí kolega Vlasta Suk, který je v terénu a opět rozdává peníze za vylepené sluníčkové samolepky. Ke komu zavítal tentokrát a kde našel viditelně vylepenou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, to se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky chystáme... Teď na to tady koukám, Čechomor s Lenkou Dusilovou, Erasure. A teď už pro vás máme Lenku Filipovou, tak ať se máme víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě skupina Čechomor s Lenkou Dusilovou.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A ve spojení jsme s kolegou Vlastou Sukem. Ahoj.
3: Ahoj, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Po třetí se hlásím od někoho z našich posluchačů. Jsem v Rokycanech na západě Čech. A další, kdo vylepil naši samolepku, je posluchač Jirka. Jiří, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás všechny posluchače.
3: A já vám gratuluju, získáváte od nás 5 000 korun.
4: Super, moc děkuju. Super cena.
3: My jsme si to zkontrolovali, opravdu samolepka vylepená, což je dobře. A já vám musím, přátelé, prozradit, že posluchač Jiří nedávno vyhrál i šunku.
4: Ano, je to tak. Byl tady pan Císař, ten mě taky překvapil se 7,5-kilovou šunkou na kosti.
3: No a navíc jste říkal, že jste dlouho nic nevyhrál a teď dvakrát.
4: Ano, je to teda náhoda, nevím, jak to pojmenovat, ale opravdu dvakrát od Rádia Blaník během 2 měsíců jsme vyhráli.
3: No vidíte, to je velká inspirace i pro vás ostatní. Máme tady vaši paní Helenku, dobrý den.
5: Dobrý den. Jinak skoro bych si troufla říct, že je to neuvěřitelné dvakrát za sebou. Takže moc krát děkujeme.
3: No že jo, tak já vám moc blahopřeju. 5 000 je vašich. A co takových 100 000?
5: No, tak to by bylo ještě lepší. Já jako ekonom určitě lepší 5 000 a nebo 100 000, no. Takže to by bylo super.
3: Tak možná se vám to splní. Stačí, když si váš muž tipne na otázku, kolik těch samolepek dostaneme mezi blanické posluchače do 27. září. Začali jsme rozdávat od blanického konopiště. Tak Jirko, co vy na to?
4: No, já si myslím, že by jich mělo být 66 666.
3: Zajímavé číslo. Myslíte si, že to přestřelo, nebo pak, že je to málo?
5: To skutečně dokážu posoudit tedy, takže to nechám na manželovi, ale jinak teda si myslím, že u naší při rekonstrukci, chci říct 100 000 by bylo super. No.
3: Tak já vám držím palce, ať to klapne. 66 666 máme zapsáno. Tak já vám ještě jednou gratuluju, mějte se krásně, se daří, nashledanou.
4: Nashledanou, moc krát děkujeme.
5: Mějte se moc hezky a díky, naschle.
3: Tak pro dnešek jsme rozdali penízky, zase zítra vyjedeme, takže pokud máte samolepku, nalepte si ji, vytiskněte si ji popřípadě z našeho webu radioblaník.cz a jestli se zadaří, tak se u vás objevíme a získáte od nás minimálně 5 000 korun, ve finále tedy 100 000 někdo z vás. Tak hodně štěstí a pro tuto chvíli se loučím. Ahoj.
0: Vlasto, díky a panu Jiřímu i Helence moc gratulujeme a zdravíme do Rokycan.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Xindl X s Mirkou Miškechovou a teď Pet Shop Boys.

0: zemí. Xindl X s Mirkou Miškechovou na rádiu Blaník. Za 8 minut bude 17:30. Jakým způsobem nejradši platíte, když jdete na nákup? Vypadá to, že většinou dáváte přednost platbě kartou. Češi totiž podle aktuálního průzkumu společnosti Mastercard při nakupování dávají přednost právě té platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. No, já nevím jak vy, ale třeba v restauraci. Já dávám teda přednost platbě v hotovosti, minimálně dýško rád dávám v hotovosti, jo, protože taková ta diskréce při platbě kartou mi přijde úplně na nic, když chcete odměnit konkrétního číšníka nebo servírku. Každopádně, co si budeme povídat, celkově ta platba kartou je asi úplně nejpohodlnější. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku repríza Dobrých rad do zahrady, ale ještě předtím Karel Gott, Ace of Base anebo Katapult.
1: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
5: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální víkend.
6: Oktoberfest.
5: Tupláky originálního měchovského piva. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má bejt.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: dvě strany.
1: Na Blaníku Petr Kolář, hezké odpoledne. Teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou. Dnes na téma listí, co by poklad pro naše zahrady.
2: Rádio Blaník uvádí
3: Dobré rady do zahrady.
4: Krásný dobrý den. Podzim nám každoročně nadělí obrovské množství materiálu, který většina z nás bere jako otravný odpad. Listí. Hrabeme, plníme pytle, odvážíme. A přitom právě listí může být pro zahradu hotový poklad. Pokud máte zdravé listí ze stromů a keřů, nemusíte ho hned vyhazovat. Můžete z něj vyrobit takzvanou listovku. Velmi kvalitní materiál, který se později hodí třeba do záhonů, při sázení rostlin nebo jako součást domácího substrátu. Listí se nemusí rozkládat úplně stejně jako klasický zahradní kompost. Pokud ho chcete využít právě

0: Je na listovku, je dobré ho shromáždit zvlášť. Ideální je listí trochu promíchat, navlhčit a nechat postupně rozkládat. Čím menší kousky, tím rychleji celý proces proběhne. Takže pokud máte sekačku s košem, můžete listí před uložením klidně několikrát přejet. A kam s ním? Třeba do kompostéru. Jenom pozor, pokud chcete zpracovávat větší množství listí, malý kompostér může být rychle plný. Baumax má aktuálně v nabídce například kompostér Evokompo o objemu 630 litrů. Je uzavřený, má ventilační otvory a spodní dvířka pro pohodlný odběr hotového kompostu. Neschrabujte na podzim úplně všechno do posledního lístečku. Vrstva zdravého listí může být užitečná přímo na záhonech. Chrání půdu před vysycháním, pomáhá jí chránit před výkyvy teplot a postupně se rozkládá. Jenom u trávníku nebo na místech, kde by silná vrstva listí zadržovala příliš mnoho vlhkosti, je lepší ho pravidelně odstraňovat. A samozřejmě pozor na nemocné listí. Pokud na něm vidíte známky výrazných houbových chorob nebo škůdců, nedávejte ho bez rozmyslu zpátky mezi rostliny. Takže až letos na podzim vezmete do ruky hrábě, zkuste se na tu hromadu listí podívat trochu jinak. A pokud právě řešíte, kam s podzimním listím a zahradním odpadem, podívejte se na nabídku Baumaxu, baumax.cz, případně zajděte do některé z kamenných prodejen. Kompostéry a další vybavení pro podzimní zahradu najdete také v jejich e-shopu.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
3: Maxi?
4: Baru?
3: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
4: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
6: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Rotrová na Blaníku, za 5,5 minuty bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Leona Machálková.
1: Svět, co právě je tu, je jen místo věčně nesplněný přání.
0: Těšte se taky na Ivetu Bartošovou. Nebo na Václava Neckáře. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: Na dálnici D5 na prvním kilometru na příjezdu do Prahy počítejte s komplikacemi. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Kvůli vážné nehodě osobního auta s motorkářem je neprůjezdná dálnice D5 před Prahou na prvním kilometru u Chrášťan.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, od severu místy až oblačná, k ránu ojediněle čekejte mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 stupňům, při uklidnění větru až ke 2 stupňům Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude krásně slunečno, obloha polojasná až skoro jasná, na severovýchodě a východě bude ale místy více mraků. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
12: Schodek rozpočtu by mohly snížit výdaje na dopravu. S blížící se zimou roste poptávka po exotice. Češi vyzvou v Lize národů Chorvaty.
4: Rádio Blaník.
12: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Schodek státního rozpočtu by mohl být podle ministra průmyslu Karla Havlíčka nižší. Museli by se ale snížit výdaje na bezpečnost, dopravu anebo energetiku. Vláda na to ale nepřistoupila, protože by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování České republiky. Majitelé fotovoltaik se musí připravit na zimu. Domácí soláry začnou s ubývajícím slunečním svitem vyrábět méně energie, proto vhodný čas kontrolovat je a očistit. Na střechách rodinných domů je v Česku připojeno zhruba 200 000 fotovoltaických elektráren. Češi mají letos na podzim a na zimu velký zájem o exotické dovolené. Cestovní kanceláře nabízejí široký výběr pobytů, kam můžou turisté vyrazit, jak říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chalupková.
13: V Asii směřují čeští cestovatelé nejvíce do Thajska, Vietnamu nebo Kambodži. Afrika zahrnuje oblíbenou Tanzánii se Zanzibarem nebo Jihoafrickou republiku. Cestovatelé zde spojují odpočinek u moře s návštěvou národních parků, safari, s poznáváním místních kultur. Na americkém kontinentu patří k hlavním destinacím Čechů Dominikánská republika a Mexiko.
12: Češi také častěji vyrážejí na horské treky nebo se potápí mezi žraloky. Ostrý start pod vedením španělského trenéra Santiago Deni dnes čeká fotbalovou reprezentaci. Národní tým narazí v úvodu elitní divize A ligy národů na Chorvatsko, které pod vedením dlouholetého kapitána Luky Modriče favoritem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních šesti vzájemných duelech ještě neporazil. Utkání začne v pražském Edenu ve 20:45. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Ledinský.
0: Moniko, děkujeme a je 18 hodin. Pěkný podvečer.
2: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali na lákavé zámky. Za chvíli tady bude jedna z repríz, a to konkrétně repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás máme skupinu Opět a Radeček společně s Máriou Čírovou. Tak hezký poslech.

0: Leona Machálková na Blaníku, pěkný podvečer. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali na zámky a právě teď pro vás máme jednu z repríz.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další zámek s pohádkovým příběhem. Ano, příběh velké lásky se odehrál ve zdech zámku Březnice. Mohlo by to začít jako pohádka. V 16. století žila v jihoněmeckém městě Augsburgu krásná, vzdělaná a velmi bohatá dívka jménem Filipína Welserová. Pocházela z vážené patricijské bankéřské rodiny. Její teta Kateřina se provdala za českého šlechtice Jiřího z Lokšan, který měl významné postavení na dvorech dvou českých panovníků, Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I. Habsburského. A také vlastnil panství Kašperk, které vyměnil v roce 1548 za Březnici. Kateřina z Lokšan tedy měla díky postavení svého manžela otevřené dveře k těm, kteří rozhodovali o osudech tehdejší Evropy. Svou neteř Filipínu považovala za výjimečnou dívku a proto jí brala sebou do nejvybranější společnosti. A tak se sice půvabná, ale neurozená Filipína na říšském sněmu v Augsburgu seznámila s mladým princem arcivévodou Ferdinandem II. Tyrolským, druhorozeným synem českého, uherského a římského krále Ferdinanda I. Pak se scházeli na Březnickém zámku, kde také došlo v roce 1557 k tajnému sňatku. A přestože svůj vztah museli Filipína a Ferdinand léta skrývat, jejich láska nepřízeň osudu vydržela až do Filipíniny smrti v roce 1580. V manželství se dočkali 5 potomků, oficiálního uznání sňatku papežem i spokojeného života v Tyrolsku na zámku Ambras. V Čechách spolu pobývali nejen na Březnici, ale také na Křivoklátě a v královském letohrádku Hvězda v Praze na Bílé hoře. Tento renesanční skvost pro svou milovanou Filipínu dokonce navrhl sám arcivévoda Ferdinand, který byl výtvarně nadaný a zajímal se o umění, symboliku a antickou kulturu. A já se k tomuto příběhu vrátím ještě příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvilku Helena Zeťová, Iveta Bartošová a tady už jsou Queeni.

0: Helena Zeťová na Blaníku, za 5 minut bude 6:30. Babí léto je v plném proudu a my se i v dalších dnech můžeme těšit na teplé a suché počasí. Během následujícího týdne by se neměly objevit téměř žádné srážky. Babí léto by mělo vydržet minimálně do příštího víkendu. Noci sice budou chladné, mezi 10 a 5 stupni, sem tam s možností přízemních mrazíků, ale přes den si dál budeme užívat teplot nad příjemnými 20 stupni Celsia. Denní maxima se budou pohybovat většinou kolem 25 stupňů. Jo, kéž by tohle vydrželo až do jara. No, zpátky nohama na zem. Z Blaníku přejeme krásný víkend.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: nás cí.
1: Divokej byl na Blaníku, hezký večer.
2: Víkend s Honzou Nedvědem
3: na rádiu Blaník.
1: Na Blaníku hrajeme celý víkend o lístky na koncert Nedvědi v Lucerně a dodatečně slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda. Taky si povídáme s jeho synem Honzou, který tlačí tu písničkářskou káru dál. A Honzo, vy máte pro naše posluchače pozvánku do té zmiňované Lucerny, že jo?
4: Tak rád bych pozval všechny posluchače nedvědovské hudby, ale i ostatních na oslavu tátovýho jubilea 80 let. Bude se zde konat výjimečný koncert, který bude delší, bude trvat 2,5 hodinky. Bude to za doprovodu hostů jako Jirka Tichota ze Spirituálu, Zdenka Tichotová, moje kapela Příbuzný, já, Honza Nedvěd mladší, Vojta Nedvěd syn Františka, Roman Horký z Kamelotu, no a tak dále. Pořadem vás bude provázet Aleš Háma. I když tato Lucerna už je vyprodaná k sezení, tak ještě zbývá asi 80 míst ke stání nebo k ležení, podle toho, jak budete chtít. A je možný se pohybovat po celém prostoru Lucerny, což je výhoda lidí, který mají stání. Budeme se moc těšit a přijďte se za náma podívat.
1: No, připomínám, že po celý tento víkend rozdáváme vstupenky do té zmiňované Lucerny. Ve středu 25. listopadu tam zahraje, jak už jste slyšeli, Honza Nedvěd mladší se skupinou Příbuzní a řadou hostů. Přihodíme navíc i nové album Honzy Nedvěda mladšího Chlapský slovo. A pozor, tohle je další výherní písnička.
5: Chtěl jsem to ráno, vy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ji nezavolám.
1: Hned jak od začátku uslyšíte hrát v našem vysílání skladbu Podvod, volejte do studia.

0: Rádia Blaník na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí v pořadí, vyhrává
1: Víkend s Honzou Nevědem
2: na Rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít.
0: Za chvíli na Blaníku ABBA, Václav Neckář nebo taky Dalibor Janda a od 7 tu budou písničky na přání.
2: Luxusní dovolená.
1: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
1: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
1: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
3: České rádio.

0: Sabrina na rádiu Blaník, za 4 minuty bude 7. A před námi jsou sobotní písničky na vaše přání. Mezi 7 a 8 třeba Michal David. Bobr a motýl.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen.
0: Verona. A spousta dalších krásných písniček, které jste vybrali. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou k 8 až 4 stupňům, ale místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. K ránu pak ojediněle čekejte mlhy. Zítra přes den si budeme užívat krásného a slunečného babího léta s minimem mraků. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 18 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
2: Martin Ledinský
8: na rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl bude 7 a my vám přejeme krásný sobotní večer. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Andrea, tak přejeme všechno nejlepší. A než vám zahrajeme první vaší vybranou písničku, mimochodem budou to Kabáti, Čert na koze jel, tak teď na rozjezd pro vás máme Helenu Vondráčkovou.

0: Helena Vondráčková na Blaníku, teď první vaše dnešní přání, slibovaní kabáti. A písničku Čert na koze jel vybral pan Jiří Skrhové, který píše: zahrajte prosím naší dceři André do Belfastu. Všechno nejlepší k svátku a promoci, máme tě rádi, mamka a taťka. Napsala taky Kristýna z Olomouce: tati, přejeme ti, ať máš před sebou ještě spoustu let plných zdraví, pohody, smíchů a krásných chvil s lidmi, které máš rád. Ať se ti vrací všechno dobré, co si během života dal ostatním, a ať nikdy nestratíš svou sílu, humor a chuť jít dál. Jsme rádi, že tě máme. S láskou ti přejí manželka Božka, dcery Kristýna, Kačka a Verča, vnučky Eliška a Vikinka a zeťové Mirek a Ali.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Kabáti na blaníku, teď na vaše přání pár přátel od Michala Davida napsala Andrea ze Šumperka. Posíláme písničku Lidušce Končické k jejím 55. narozeninám do naší zahrádkářské osady v Šumperku. Narozeniny měla před týdnem 19. září. Oslava byla úžasná a my si to společně moc užili. Dnes se v oslavách pokračuje s dalšími kamarády, které tímto zdravíme a přejeme krásný večer. Lidušce, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody. Máme tě rádi, Andrejka a Peťa. Milá Andreo, od nás z Blaníku, vám taky všechno nejlepší. Věřím, že i vy si z té oslavy něco vezmete k těm jmeninám. Tak hezký večer.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď vyznání od Bobra a Motýla napsal pan Josef. Narozeninové přání. Prosím o zahrání písničky, přejme partnerce Květě Herinkové hodně štěstí, hlavně hodně zdraví a dlouhé soužití. Budu tě mít vždycky rád a věčně milovat. Tvůj miláček Josef.

Bobr a Motýl na rádiu Blaník. Teď na vaše přání sen MC Erika Barbara napsala Iveta z Dlouhé Loučky u Uničova. Našemu zlatíčku Žanetce Horníkové ze sanatorky u Paseky ke 40. narozeninám hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a úsměv na tváři do dalších let přejí maminka, tatínek, manžel Jarek, synové Pavlík a Kuba, sestra Lucie, Luděk a Michálek. Žanetko, máme tě moc rádi.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď jsou před námi Scorpions, napsala Marie z Bubovic. Písničku bychom chtěli nechat zahrát pro Jardu Soukupa z Bubovic, který oslavil své 65. narozeniny. Jarouši, přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví. Užívej si krásné chvíle na tvé chaloupce, kterou si postupně zvelebuješ a nezapomeň i relaxovat v tvém důchodu. To ti přeji Eva, Olík, Lucka, Martin, Izabela, Robina, Maruška a Vilda.

0: Scorpions na Blaníku. Teď Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let a tuhle písničku vybrala Lucie. V Nových Dvorech u Bystřan dnes slaví manželé Věrka a Kája Karbanovi zlatou svatbu. K vašemu krásnému 50. výročí svatby přejeme z celého srdce hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě mnoho dalších společných let. Dcera Lucie s Romanem, vnuk Mára a Romča s rodinou. A máme tu přání, které dorazilo také z Nové role od Ladislava. Tuhle písničku bych chtěl nechat zahrát pro tu nejúžasnější ženu, maminku a přítelkyni na světě. Dnes máš svůj velký den a věk je jen číslo. Přejeme ti vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky, tvůj přítel Láďa a dcery Eliška s Emičkou.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky

0: Jiří Zmožek na Blaníku, za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Hana Zagorová. A na vaše přání taky Europe, Jan Bendík a za chvilku skupina Verona. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm. A na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
9: Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už 1/4 století a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout a o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003 za storplus.cz.
1: Na rádiu Blaník.
0: Před námi skupina Verona a napsala Nikola z pražské Libuše. Milá maminko, přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka a moc lásky, spoustu společných večerů s prosekem a tvojí nejbližší rodinou. Máme tě všichni moc rádi. S láskou přeje maminka Ivana a celá Pjušovic 11.

0: Na Blaníku jsme to pěkně rozjeli se skupinou Verona a teď na vaše přání Jan Bendík, lásko má, napsala Andrejda z Berouna. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Do světlé pro moje holky, Šájinu, Andrejku, Hedviku, Méďu, Evu, Zelí, Václava a Barborku. Moc na vás myslím, je to síla, držte se a já se brzy ozvu, mám vás ráda, Andrejda. Žaneta z Jablonce nad Nisou píše, dobrý den, chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji sestřenici Andreu Mikovou k svátku a popřát jí všechno nejlepší, hodně štěstíčka a zdravíčka. Písničku posílá její sestřenice Žaneta Adámková.
1: Rádio Blaník.

0: dokážu říct. Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď jsou před námi Europe, napsal Pavel z Brna. Všechno nejlepší ke 25. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka a hodně silný nervy přejet chán Pavel, tchýně Gábina a manželka Simča s dcerkou Eliškou. Máme tě moc rádi.
1: Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

Europe na rádiu Blaník, teď už Hana Zagorová. Písničku Já nemám strach vybrala Jana z Prahy, která píše: prosím o zahrání pro Andrejku Loudovou k dnešnímu svátku. Moje Andy, přeji ti vše nejkrásnější a hodně sil do dalších dní. Jsem ráda, že jsem tě poznala a pamatuj, že tu už vždy budu pro tebe. Mám tě moc ráda.

Na Blaníku vám zpívala Hana Zagorová a teď už Eva Farná se skupinou Miraj. Napsal Karel z pražských Dolních Počernic. Přání pro úžasné lidi, kteří tráví volný čas na chatě. Hlavně pro Karolínu k dobré náladě. A chci jí říct, že čas všechno zahojí. Napsala taky rodina Liškova z Horoměřic. Milá Andy, přejeme ti všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku. Ať máš den plný smíchu, skvělé kávy a dobrého světla na selfie. Přejeme ti úžasný svátek, naplněný radostí, štěstím a mnoha krásnými okamžiky. Ať si pořád tak skvělá a plná elánu. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život neunaví. Máme tě moc rádi, to ti z celého srdce přeje mamka, ségra a pejsek Nick.

0: Na Blaníku Eva Farná společně s Miraj a co má řidič tvrdého, to určitě všichni šoféři vědí. No přece chleba, to je jasná věc, takže zpívat vám bude Ladislav Vodička, napsal pan Jan ze Zdíkova. Dobrý večer, zahrajte prosím našemu kamarádovi Fandovi Vachlovi ze Zdíkova, který oslavil 22. září své 60. narozeniny. Milý Fando, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pevnou mušku, mnoho loveckých úspěchů a mnoho šťastných kilometrů. To vše ti přejí kamarádi myslivci z mysliveckého spolku Zdíkov. Děkujeme za tvoji práci v našem kolektivu MS Zdíkov. K přání se připojuje Doubeček s rodinou.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Ladislav Vodička na Blaníku, teď už na vaše přání krásná písnička Z pekla štěstí od Ivety Bartošové a Daniela Hůlky. Vybrala ji Tereza z výdejního místa Bílé Poličany. Andrejko, přejeme ti k svátku vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a hezké dny.

0: Iveta Bartošová s Danielem Hůlkou na rádiu Blaník. Za 2,5 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich za chvilku Jiří Koběrský.
1: Nejlepší žena na světě, láska tvá ve mně pokvete.
0: Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Michala Davida a Karla Gotta. A taky vaší oblíbenou narozeninovou od Jarka Šimka.
2: Tohle je přání pro tebe, ať ti dá křídla do nebe.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná až polojasná, od severu místy až oblačná. K ránu ojediněle čekejte mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 stupňům, při uklidnění větru až ke 2 stupňům Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude krásně slunečno, obloha polojasná až skoro jasná. Na severovýchodě a východě bude ale místy více mraků. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 8 a písničky na přání pokračují. Teď už slibovaný Jiří Koběrský, asi nejlepší žena na světě. A napsal Aleš z Čáslavy. Bylo by to pro Kamču Zajptovou z Markovic, která 17. září oslavila své 45. narozeniny. Milá ženuško, k narozeninám ti přeji, ať každý tvůj den začíná radostí. Tvé sny se stávají skutečností a každý okamžik je naplněn láskou a štěstím. Jsi úžasná žena a já mám štěstí, že tě mám. Zbožňuji tě. Tvůj manžel Aleš, dcera Jana s rodinou, syn Aleš s rodinou, syn Lukáš s přítelkyní Bárou, syn Tomáš, vnoučata Vládík, Sofinka a zbytek velké rodiny. Děkuji za zahrání.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Jirka Koběrský na Blaníku. Teď už půjdeme na sever společně s kabáty, napsal Bohumil z Chomutova. Prosíme o zahrání k svátku pro vnučku Andrejku do Austrálie. Milá Adinko, všechno nejlepší ti přejí babička s dědou.

Na blaníku kabáti, teď na vaše přání Michal David s Karlem Gottem, to stárnutí zrádné vybrala Klára z Chomutova, která píše: Dobrý den, Rádio Blaník, ráda bych nechala zahrát písničku pro mého tatínka. Všechno nejlepší k narozeninám, mám tě moc ráda a děkuji za to, co pro mě děláš. Nikdy na to nezapomenu, tak ještě jednou všechno nej ti přeje Lukášek, Hanka, Méďa, Béďa a všichni, co tě mají rádi. Zdravíme taky do Pelhřimova, odkud přišlo toto přání od Petry. 70 na krku, maminko naše milá. My ti přejeme, aby ses pořád takhle smála a žila. V sobotu se schází celá rodina na zahradě u grilu. Připijeme na tvé zdraví a oslavíme to spolu. Z Rádia Blaník dnes písnička pro tebe letí. Posílají s láskou obě tvoje děti. Ať zrádné stárnutí s úsměvem dál zvládáš. Na ztráty nehleď, jen samé příjmy skřádáš. Krásné kulatiny přejí dcery Leni a Peťa s rodinami. A my z Blaníku se připojujeme a přejeme všechno nejlepší. Rádio Blaník. Hezky česky.

Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď Řeka lásky od Marie Rotrové, píše Emílie z Orlové. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro paní Aničku Kuzníkovou, která měla včera narozeniny. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost v každém dni. Sestry Věrka a Milka s rodinami. Tak zdravíme do Orlové a hrajeme Marie Rotrovou a všem krásnou sobotu s Rádiem Blaník.

Marie Rotrová na Blaníku, teď už narozeninová od Jarka Šimka a vašich přání tady máme dnes tolik, že k této písničce přidáme více vašich narozeninových gratulací. Tak pojďme na to, napsala například paní Marie z Ostravy. Blaníku, prosím, zahrajte našemu Radimkovi. Přejeme moc zdraví, lásku, štěstí a hlavně pohodu. Barča, Martina, Dáša, Láďa a Maruška. Máme tě rádi. Napsala taky Pavla z Bíliny, život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, 50. narozeniny, oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej s veselou náladou, na svět se dívej, krásné kulaté jubileum ti přeje tvé zvíře, však ty víš. Napsala taky Martina z Nýrska, milá maminko, přejeme ti vše nejlepší k tvým 80. narozeninám, ať tě život provází zdravým, štěstím a láskou, kterou rozdáváš celý svůj život. Ať se ti na tváři vykouzlí vždy úsměv a pokud ti bude po ní stékat slza, tak ať je to jen slza štěstí. Přejeme ti, maminko, ať tu s námi ještě dlouho ve zdraví jsi. Přeje ti Martina, Jirka, Jiřík s Domčou a pravnoučátky a Natálka s Aldou. Další přání přišlo z obce Žichlínek od Michaely. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát pro mého syna Patrika, má dneska narozeniny 19 let, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci. A z Klecan napsala Petra, ráda bych popřála svému milovanému muži Petrovi k dnešním 44. narozeninám hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a společné lásky v našem společném životě. Všichni jsme teď nyní spolu, abychom to oslavili a strávili spolu společné chvíle, které jsou pro nás přítomné velmi důležité. K mému přání se přidávají i naše báječné děti Sebastian a Kristián, Hanka, Milan, Luboš, Tomáš a Irina.

Jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: všechno nejlepší.
1: Narozeninová od Jarka Šimka na Blaníku, teď už Údolí včel od Anika, napsala Iveta z Podolí. Do dnešního vysílání posíláme velký narozeninový pozdrav pro našeho tatínka a dědečka Jaromíra Hastíka. Přejeme ti hodně zdraví, síly, radosti a spoustu krásných dní. Ať se ti úly hemží jen zdravými včelkami a holky ať nosí sladký nektar i příští rok. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, máme tě moc rádi a jsme tady pro tebe. Užij si svůj den naplno. Přejí manželka, vnučka Julinka, syn Tomáš a z Portugalska posílá pozdrav syn Jakub. A Renata z Ostravy Poruby píše: dědo, máme tě rádi, Renča a Lukáš s vnoučkem, rodina Kranichová.
2: Pohodový podzim
3: s Blaníkem.

0: Na Blaníku dohrává Anaka, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, už brzy Petra Černocká. Zvony zní a já to vím. A na vaše přání třeba taky Michal Penk, Madonna a za chvíli Marcel Zmožek. Písničky na přání dnes budou opravdu hodně dlouhé, těch přání od vás na dnešek dorazilo tolik, že je budeme vyřizovat zhruba do 10:30. Tak pokud jste své přání na dnešek včas odeslali, vydržte, dostane se na vás, ale bude to možná trvat o něco déle.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
3: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální víkend. Oktoberfest. Tupláky originálního měchovského piva. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Steakárna, jak má bejt.
4: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Nic nestává se náhodou od Marcela z Moška. To je další písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně si o ní napsal pan Pavel z Brna. Všechno nejlepší ke 45. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka přeje manžel Pavel, dcera Simča, zeťák Pepa a vnučka Eliška. Máme tě moc rádi.

0: Na Blaníku vám teď zpíval Marcel Zmožek a právě teď před námi Madonna. Na přání si napsal taky Bohumil z Chomutova. Prosíme o zahrání pro dceru Andrejku, která má dneska svátek. Všechno nejlepší ti přejí rodiče.
1: Rádio Blaník.

0: Madonna na Blaníku, písničky na přání pokračují teď už Michal Penk a napsala Jarmila z Banské Bystrice. Dobrý večer, Blaníčku, chcem poprosit o pesničku k mojim 60. narozeninám, které som oslavila 13.8. a zároveň manželovým 67. narozeninám, které oslaví 29.9. Manželovi prajem veľa sil a skore uzdravenie. Ďakujem, Jarmila z Banskej Bystrice. Tak jsem si tady trošičku pocvičil slovenštinu, jak to znělo. No, netroufám si říct, takže se omlouvám všem Slovákům, kteří mě právě slyšeli číst toto přání. Takhle v té slovenštině. Tak, hrajeme. Tady je Michal Penk.
1: Radio Blaník.

Michal Penk na Blaníku, teď už Petra Černocká a Svatební. Tu vybral Jiří z obce Halouny. Milé rádio Blaník, prosíme vás o zahrání písničky pro naše přátelé Lenku a Jendu Lhotákovi z Haloun k jejich 50. výročí svatby. Milá Lenko a milý Jendo, gratulujeme vám k vaší zlaté svatbě. 50 let společného života je nádherný příběh plný lásky, úcty a vzájemného porozumění. Do dalších let vám přejeme pevné zdraví, neutuchající elán a spoustu důvodů k úsměvu. Krásnou oslavu zlatého jubilea vám přejí Jiří a Dana Sirotkovi z Kňovic a my z Blaníku se přidáváme.

Na Blaníku Petra Černocká dál hrajeme na vaše přání. Teď už Slzitví máme od skupiny Olympic, napsal Ondřej z Rokycan. Prosím, zahrajte písničku pro mého dědu k 67. narozeninám. Dědo, všechno nejlepší přejou vnoučata Ondrášek, Nelinka, Sebík, Adámek a manželka Milena.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: nohy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Olympik na Blaníku, teď už před námi písnička Máme jen sebe a toto přání přišlo z Jablonce nad Nisou. Milá Andrejko, malá dcerunko, všechno nejlepší k svátku, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Děkuji a to moc za tvoji pomoc, která mě v této době hrozně moc pomohla. Přeje mamka Péťa, Míša a Monika. Ještě jednou moc děkuji za to, že tě mám.
2: Písničky na přání.
3: Napište si o ně jakou i vy na stránku.

0: jen sebe.
1: Na Blaníku vám zpívali Nedvědi a telefonní linky blikají. Ano, máme tady sice víkend s Honzou Nedvědem. Můžete tedy vyhrát vstupenky do Lucerny, kde vám zahraje a zaspívá Honza Nedvěd mladší se skupinou Příbuzní. K tomu nové album Honzy Nedvěda mladšího Chlapský slovo. Ale ta aktuální výherní písnička je jiná. Je to Podvod. Tedy ta výherní písnička se tak jmenuje.
0: Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ji nezavolám.
1: Hned jak píseň Podvod začne u nás na Blaníku hrát, volejte do studia na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí, vyhrává. Teď už ale pokračují písničky na přání, před námi Moje milá od Marka Ztraceného a napsala Marie z Plzně. Přeji si zahrát mému milovanému manželovi Vojtovi k dnešním 71. narozeninám s přáním dalšího dlouhého života. Jsme spolu již 54 let. Manželka Marie.

0: po uši.
1: Marek Ztracený na Blaníku, za minutu bude 9. Písničky na přání tu budou i v příští hodině. Těšte se na Lucii Vondráčkovou s Radimem Flendrem.
2: Proletím nízko nad krajinou.
1: Na Michala Tučného.
3: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
1: A koukám, že jste vybrali taky tuhle krásnou písničku Z noci na Karlštejně. Do věží od Valdemara Matušky.
4: Prozrať mi můj pane šlechetný.
1: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
1: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou k 8 až 4 stupňům, ale místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. K ránu pak ojediněle čekejte mlhy. Zítra přes den si budeme užívat krásného a slunečného babího léta s minimem mraků. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 18 až 23 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Martin Ledinský
6: na Rádiu Blaník.
1: Odbyla 9. hodina, přejeme krásný sobotní večer. Písničky na přání pokračují teď už Vizovice od skupiny Fleret. A napsala paní Jana z Příbrami. Peťánkovi k 60. narozeninám přejeme jen to nejlepší, hlavně štěstí, zdraví, lásku a pohodu a ať má pořád kolem sebe jen samé fajn lidi. To vše přeje Jana, Verča a celá banda, která zrovna slaví.

Fleret na Blaníku, teď na vaše přání Arakain a Dimitri Žít svůj sen napsala Romana z Hradce Králové. Vše nejlepší k narozeninám Jiřině Kousalové, si jako sluníčko, tak jen sviť ty naše sluníčko. Vše nej, hodně štěstí, zdraví a lásky ti přeje Romana, mamka, Alex, Pepa a kočičí parta.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď je před námi Pohoda od kabátů, napsala Andrea ze Žatce. Dobrý den, Blaníčci, dnešní písničku bych ráda nechala zahrát svým dvěma nejmilejším Václavům k pondělnímu svátku. Milý synku a můj miláčku, přeji vám k svátku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu krásných společných chvil. Ať se vám splní všechna přání, máte každý den důvod k úsměvu a život vám přináší jen to hezké. Jsem moc ráda, že vás mám ve svém životě. Krásný sváteční den, moji Václavové, mám vás moc ráda, vaše Danuška.

0: Na Blaníku kabáti, teď už non-stop, od Michala Davida a napsala Kateřina z Krásných Louček. Pro sebe a přátelé ke kotlíkovému guláši, který děláme, ať všem chutná, přeje Kačka.
1: Blaník Radio.

0: Na Blaníku ve čtvrt na deset dohrává Nonstop od Michala Davida a teď na vaše přání Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem, píše Lenka z Hradce Králové. Milý Blaníčku, zahraj prosím tuto písničku mojí krásné rybářce a velké lásce Mily a k našemu společnému výročí. Moc jí miluji, je to nejkrásnější, co mě mohlo potkat a já jsem s ní velice šťastná. Mily, posílám ti naší srdcovku. Miluji tě, Lenka.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

Na Blaníku v písničkách na přání Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem a teď už 50. od Michala Hrůzy napsala Simona z Předína. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku 50. pro moji věrnou kamarádku Ivču Roubcovou z Bolíkovic u Moravských Budějovic k jejím 50. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať se jí vyplní všechna tajná přání. To a vše ostatní jí přeje Simona, Zdena a Patrik z Předína.

0: Na Blaníku Michal Hrůza, teď Karol Duchoň, napsala Věra z Jaroměřice nad Rokytnou. Z Jaroměřic nad Rokytnou. Milé rádio Blaník, ke zlatému výročí svatby, které jsme oslavili včera 25. září, zahrajte prosím mému manželovi Silvestru Horvátovi s poděkováním za obětavost a lásku. Vše dobré do dalších let, manželka Věra a děti.
1: Vůně ohně a opékaných brambor.
2: Užijte si pohodový podzim
3: s Blaníkem.

0: Na Blaníku Karol Duchoň, za 3 minuty bude 9:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit na šenkýřku od Jardy Hypochondra. Dneska to rozjedem na plný pecky. A vybrali jste taky Valdemara Matušku, Vohnouty a za chvilku tady bude Michal Tučný. Písničky na přání tu dneska budou zhruba do 10:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální víkend. Oktoberfest. Tupláky originálního mnichovského piva. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Steakárna, jak má bejt.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
6: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
6: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
6: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Teď před námi báječná ženská od Michala Tučného a napsala paní Pavlína z Kouřimi. Pro našeho milovaného manžela a tatínka přejeme vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a rodinné pohody. Přeje tvoje žena Pavlínka s klukama Marečkem a Honzíkem. PS, moc mě nezlob.

0: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už je před námi skupina Vohnout a Svaz českých bohémů. Napsal Radovan ze Svin pro Martina Pasienku do Klokočova u Chotěboře. Marťo, dnes je ti 53 let, už víš, co znamená svět, láska a poznání, život a zklamání, o čem se ti vždycky snilo, aby se ti vyplnilo. To však narozeninám a ještě mnohem více, hlavně zdravíčko přeje Darka. Tak všecko nejlepší i od nás z Blaníku a posíláme Vohnouty.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Valdemar Matuška na Blaníku, teď už šenkýřka od Jardy Hypochondra, píše Stanislav z Horní Plané. Milá Dano, hodně štěstí a zdraví k narozeninám ti z celého srdce přejí maminka Irena, Standa, Standa mladší, Stáník, Berta, Martina, Miloš a Nikolka.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: postava.
1: Jarda Hypochondr na Blaníku, teď Lucie Bílá, děkuju ti, a písničku vybrala Renata z Ostravy Poruby. Miluji tě, lásko má, a jsi pro mě vším a jsem šťastná, že tě mám. A děkuji, že jsi v mém životě oporou a manželem a tátou našeho Lukáška. Máme tě moc rádi, líbám tě, vzkazuje manželka Renča Kranichová.

0: děkuju ti.
1: V písničkách Na přání na Blaníku Lucie Bílá a teď už Eláni a Lubimťa napsal Martin z Žerotic. Chtěl bych spolu s Verčinými dětmi a vnoučaty popřát mé lásce Věrce vše nej k životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí a lásky. To ostatní snad přijde samo. A ať se už netrápí. Milujeme tě.

0: Ljubim ťa.
1: Eláni na Blaníku, teď už Vojta Nedvěd a píše Tereza Stachová. Zahrajte prosím mému Jiříkovi a mně Tereze. Milujeme se pořád a celý život. Jsme spolu šťastní, jsme jenom spolu a máme vztah bez hádek. A to je krásný, když ve vztahu je klid. Těšíme se, až budeme mít svoje děti. Konečně jsme oba dva našli pravou lásku. Tereza a Jirka.
2: Písničky na přání.
3: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
4: Písničky na přání.

Na Blaníku Vojta Nedvěd. Připomínám, že o tomto víkendu tady máme Víkend s Honzou Nedvědem a další výherní písnička je Podvod. Chtěl jsem to ráno. Hned jak začne hrát, volejte do studia na číslo 800 109 109. Třetí na telefonu vyhrává. To jenom tak pro připomenutí. No a teď už pokračují písničky na přání. Máme pro vás Hanu Zagorovou. Je naprosto nezbytné, vybrala Zdenka ze Strakonic. Prosím o zahrání písničky pro moje dcery Adélku a Teresku Hinkovou k narozeninám. Vyrostli jste jako z vody, jste děvčata do nepohody, jste mým světlem v každé době a já děkuji životu, že mám vás obě. Pevné zdraví, hodně lásky a od smíchu samé vrásky přeje mamka Michalka s Michalem Stelinkou, Jindříškem a Krištůvkem. Moc vám děkuji, jste super, nebo spíše víc než super rádio a skvělí moderátoři. Paní Zdenko Hlaváčová, moc vám děkujeme a zdravíme do Strakonic. Je naprosto

0: Hana Zagorová na Blaníku, za minutu bude 10. Tak si to dneska pěkně natáhneme, před námi jsou zbylé písničky na přání. Těšte se na Jakuba Smolíka. Vybrali jste taky Rybičky 48.
1: My už nejsme starý, ne.
0: Nebo skupinu Jelen.
2: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, od severu místy až oblačná, k ránu ojediněle čekejte mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 stupňům, při uklidnění větru až ke 2 stupňům Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude krásně slunečno, obloha polojasná až skoro jasná, na severovýchodě a východě bude ale místy více mraků. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Na vaše přání budeme hrát zhruba ještě půl hodiny. Teď už je před námi písnička O mámo od Jakuba Smolíka. A napsala Jana Steplic, dne 21. září 2026 oslavila své 82. narozeniny paní Marta Medová Steplic. K jejímu životnímu jubileu jí přejeme do dalších let hodně sil, zdraví, štěstí, pohody a lásky od svých nejbližších. To všechno ti z celého srdce přeje celá rodina a pravnučka Laurinka. Máme tě moc rádi.
3: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: Jakub Smolík na Blaníku, teď už Rybičky 48, my ještě nejsme starí a tuhle písničku vybrala Martina z Hrdějovic. A Martina píše, milý Blaníčku, rádi bychom touto cestou chtěli popřát našemu taťkovi k jeho narozeninám. Milý Pavlíku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a pevné nervy s námi, které občas potřebuješ víc než s dispečerem. Ať se nám vždycky ve zdraví vrátíš domů. Jsi náš milovaný všeumělec, co opraví všechno, co má kola, motor, nebo se samo pokazí. Milujeme tě a myslíme, že dostatečně tvoje holky a nejlepší kámoš, PS, chtělo by to sladkou tečku, ale to necháme na tobě. Tak hezký večer s Blaníkem.
1: Má paní odjela na celý víkend,

0: No my taky ne. Blaníku je teprve 27, no ale už nám táhne na 28, pravda. Dál pokračují písničky na přání, teď už skupina Jelen a Klidná jako voda a koukám, že ji vybrala Lenka z Liberce, která píše: chceme popřát naší nejlepší kamarádce Jitce Marešové z Liberce k jejím krásným 50. narozeninám. Máme tě moc rádi, si ten nejlaskavější človíček, kterého známe. Zlatíčko, zůstaň taková, jaká jsi dnes.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku jeleni a teď už Creedence Clearwater Revival napsal Josef z Hradce Králové. Dobrý den, Blaníčku, prosím o zahrání písničky k narozeninám 72 let 26. září 2026 hodnému sousedovi Květoslavu Pavelkovi z Jablonce nad Nisou. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život stále baví, ať tě oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. Přejí sousedi ze Sekeřic Josef s Markétou. Máme tady taky přání, které dorazilo od Kristýny z Dolního Žandova. Blaníku, prosím písničku pro moji rodinu. Miluju vás, děkuju, že jste tu pro mě vždycky.
1: Blaník Radio.

Na Blaníku pokračují písničky na přání. Teď už v šíleném kolotoči od Lucie Vondráčkové napsala Jitka z obce Solnice. Milý Blaníčku, zahraj prosím naší milované Andrejce k jejímu dnešnímu svátku písničku od Lucie Vondráčkové. Milá Andrejko, přejeme ti k tvému dnešnímu svátku hlavně štěstí a spoustu úsměvů a radosti. Moc tě milujeme, taťka, mamka a Deniska.

Lucie Vondráčková na Blaníku a teď už Saragossa Band. Píše David z Českých Budějovic. Milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro dobrou náladu. A Eva z Nové Paky přidává své přání. Milé Evičce pro radost posílají písničku Máma, táta a brácha.

Na Blaníku jsme to rozjeli se Saragossa Band, no a teď už na vaše přání poslední dnešní písnička. Petr Spálený, až mě andělé. Napsala Veronika z Chebu z Dolního Žandova. Ahojky Blaníčku, tahle písnička by byla hlavně pro všechny, kteří už bohužel s námi nemůžou být, ale i stále jsou v našich vzpomínkách. Hlavně pro mého dědečka a pro našeho skvělého kamaráda Ládíka, který byl skvělej nejen jako rybář na Jesenici, kde trávil své dny u vody, a hlavně pro všechny z nás byl skvělý bavič a kamarád. Všem nám bude hrozně chybět. A taky pro nás, pro všechny, co na něj dneska vzpomínáme, na Jesenické přehradě. Děkuji, Verča. Z Bohumína své přání poslal Ivo. Zdravím, vážení, 1. října bude mít paní Patricia Janečková 3. výročí úmrtí. V roce 2010 se stala vítězkou československé televizní show Talentmania a zaslouží si samostatnou skromnou vzpomínku. Pro všechny blízké a obdivovatele si ta nejskromnější a nejlepší Rusalka. Děkujeme ti.

0: Na Blaníku Petr Spálený, za 2 minuty bude 10:30. To byla poslední dnešní písnička na přání. Ty další tu budou opět zítra večer od 7. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledinský a teď už pro vás máme písničky z lásky. Za chvíli na Blaníku Krištof, Karel Gott nebo taky Celine Dion. Hezký večer.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Neděle bude slunečná, odpoledne bude i příjemné teplo. Většinou bude polojasno až skoro jasno, jen na severovýchodě a východě může být místy až oblačno. Během dne ale bude postupně podle meteorologů oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk trička bela bel CZ.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Deník počasí.
1: Neděle bude slunečná, odpoledne bude i příjemné teplo. Většinou bude polojasno až skoro jasno, jen na severovýchodě a východě může být místy až oblačno. Během dne ale bude postupně podle meteorologů oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Leginský. Je neděle 27. září a svátek má Jonáš a taky Damian. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák David Koller, je mu 66 let, dále divadelní, televizní a filmová herečka Ivana Chýlková, té je 63, narozeniny má také zpěvačka a herečka Monika Absolonová a té je čerstvých 50 let. A oslavenkyní je i americká zpěvačka Avril Lavigne a té je dnes 42. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Neděle bude slunečná, odpoledne bude i příjemné teplo. Většinou bude polojasno až skoro jasno, jen na severovýchodě a východě může být místy až oblačno. Během dne ale bude postupně podle meteorologů oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz
2: Již 30 let.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno, před námi je neděle 27. září a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Dnes je opět den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový ústav. Po celé zemi budou přístupné zdarma. Na Karlštejně dnes skončí dvoudenní 28. ročník karlštejnského vinobraní. Na hradě Křivoklát naopak až do pondělí pokračuje tradiční křivoklání. V Lovosicích na Litoměřicku si pak od jedné připomenou první bitvy sedmileté války, od níž letos uplyne 270 let. Slavit budou v Roudnici nad Labem 900 let od obnovy kaple na Řípu. Zapojit se můžete také do komentovaných prohlídek historické budovy radnice v Liberci a součástí je taky výstup na věž. V Ostravě pak začínají dvoudenní svatováclavské pivní slavnosti. Součástí programu je průvod svatého Václava s družinou a v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku budou poprvé svatováclavské slavnosti. Hrát se dnes ale také bude páté kolo hokejové extraligy. Ve 12:15 pak proběhne v pražském Edenu trénink české fotbalové reprezentace po sobotním utkání Ligy národů s Chorvatskem. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu les. Ach, krásko, s přetěžkými víč.

0: Baník, počasí.
1: Neděle bude slunečná, odpoledne bude i příjemné teplo. Většinou bude polojasno až skoro jasno, jen na severovýchodě a východě může být místy až oblačno. Během dne ale bude postupně podle meteorologů oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Autokoutek.
0: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.